0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Music. Music. First.
3: Express FM.
4: FM.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.
3: FM. Express FM.

ever get to. I've been places hard to find. Been places.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Music. First. Express FM.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Prebook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Izomat stavebniny.
10: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Express. Music first. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Obžalovaný obchodník s drogami Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Prezident Volodymyr Zelenský v úterý varoval letecké společnosti, jejich pojišťovny a zahraniční vlády před využíváním ruského vzdušného prostoru a klíčových ruských letišť. Uvedl, že ruský vzdušný prostor bude kvůli ukrajinským dronům de facto uzavřen. Jako výzvu, na kterou se těší, označila tenistka Kateřina Siniaková další duel na US Open, kde ve druhém kole vyzve čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakaou z Japonska. 30-letá hráčka postoupila v New Yorku z úvodní fáze poprvé od roku 2022. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně ale bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Je středa 2. září, 7 hodin 2 minutky k tomu a dělám krásný sváteční den i těm, co večeřili, i těm, co nevečeřili. A třeba to můžete napravit
1: těm,
3: dneska.
1: Co snídali teďka.
3: No, doufám, že snídáte, že jste poslouchali včera a tak víte, že ideál je snídat teďko mezi 7 a 8, abyste nám dlouho vydrželi, abyste žili déle, takže jestli jste to zanedbali, tak to koukejte nějak vyřešit během té naší první hodiny. Z muziky vidím Jamie T, Taylor Swift, ale teď už to odstartujeme s Tame Impalou.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku, včera večer stihla, teda u nás byl večer, stihla Miley, už ne Cyrus, oznámit tedy název svého nového alba, datum vydání a taky koncerty, který čekají fanoušky Miley.
1: Jde to ruku v ruce poměrně, jako že to naseká jako... Moc se s tím jako nepáře.
0: No chce to mít opět rychle za sebou.
1: Během týdne prostě všechno týzování hotovo, aby se mohla soustředit už jenom na ty podstatné věci.
0: Přesně tak, nakonec tedy nové album, a to mě překvapilo, vyjde už 18. září.
1: No.
0: To jsem si myslela, že třeba nás nechá čekat i díl, ale evidentně všechno bylo rychlejc hotový, než my jsme opravdu věděli, že to tak nějak, protože jsme čekali, jo, dobrý, tak nová smlouva, tak nový album, to asi chvilku potrvá, a ono ne. Takže nový album vyjde teda 18. září, bude se jmenovat Bass Persuades, zase jedno z takových těch super názvů, který se nám budou blbě vyslovovat. No a k tomu teda koncerty, tady vás ale asi moc nepotěším, pokud jste se teď nadzvedli, protože ty koncerty zatím budou jenom dva a budou jenom v LA, v místě, kterému se říká Hollywood Bowl. No a to byste se museli tam udělat výlet v říjnu, a to 16. a 18. S tím souvisí ještě jeden drp, a to, že Miley údajně odmítla účast na Coachelle příští rok, že jí to nabízeli, říkali, hele, tak super nový jméno, tohle všechno se to rozjíždí, album, nechceš si to dát, a Miley řekla, že ne, díky.
1: Nějaký další vysvětlení tam nebylo?
0: Všichni se domnívají, že to pořád souvisí s tím, že vlastně ona nechce dělat velký koncerty, že nechce dělat velký tour, protože vlastně i Something Beautiful jako bylo pár takových, jako v takových vlastně loungích, jako spíš takový jako soukromý koncerty. Ten Hollywood Bowl taky není jako moc velký, takže všichni se domnívají, že ona prostě nechce dělat velký davový věci. To, co vlastně říkala, jo, ze mě ty lidi vlastně jako vysávají nějakou energii, já nevím, jestli budu schopná jí potom zase vrátit naspátek. Stejně tak říkala, že tyhle ty velký koncerty, velký akce na ní samozřejmě působí jako velký tlak, což ji potom způsobuje problém jako zůstat střízlivá a tak dále. Takže si myslím, že by ráda vystupovala, ale nechce dělat tyhle ty gigantické akce, a že ta koučela jako je gigantická, a ještě jsou to navíc dva vysilující víkendy po sobě, takže asi se necítí připravená. To jsou jako domněnky fanoušků a lidí, kteří sledují. Jména, která jsou teď nejžavější, co se týká koučely příští roku, tak to je Tame Impala, ten nám tady hrál před malou chvilkou, tím jsme to dneska otevřeli. Spekuluje se, že by tam taky mohla být Dua Lipa, no a údajně koučela se snaží hlavně získat pro příští rok BTS, tedy korejskou partičku.
1: Jasně. Pokud tedy se zase někdo z nich neodloučí, jo, tyhle ty kapely začínají mít trošku problémy.
0: Jo, ale to mají spíš holky.
1: Jo.
0: Kluci vlastně BTS měli jediný problém, že oni museli povinně do té vojenské služby, a to už mají všichni za sebou, a teď budou chtít zase asi vydělávat nějaké peňažky. Každopádně mě teda Miley opět uniká.
1: Budeš muset se přestěhovat do státu
0: asi,
1: a čekat na nějaký jednotlivý lounge, na jaký to vystoupení a vyzobat si to, mít ostrý lokte a být prostě přímo u toho.
0: Jo.
1: Už to vidím, jak Bára jako servírka tam nesnese ten tác.
0: Chcete ještě dolejt vaši nekonečnou 3-litrovou limonádu?
1: Tak si zajděte na bar, neotravujte, teď zpívá Miley. Díky.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Hudba na prvním místě.

0: Barbaro.
1: Václave.
0: Před malou chvílí jsi mluvila o tom, že třeba Miley Cyrus nikam nepojede na žádný koncertování s novým albem.
1: Ano.
0: Svítí ti sluníčko, vidí do očí.
1: Jo, je to taky úplně přesně, tam je taková škvírka a ano. I přesně tou škvírkou mi to tady takhle...
0: Ano, ty jsi prostě osvícená.
1: Promiň, já jsem osvícená, ano.
0: Ty jsi osvícená, to je takový shiny. No a jestli to není ten shining s Jackem Nicholsonem, ale to je něco jiného.
1: Jo.
0: Prosím tě.
1: Vidí to, tamhle jsou dvojčata na chodbě. Jdou na kolce, no. Ano, promiň, ne, už vážně.
0: Kdo oznámil koncert? Kdo oznámil tour? Kdo se zastaví v České republice?
1: Můžeš, let the dogs out.
0: Ano, můžeš se podívat tady do našeho playlistu, už tam, už ti tam takové...
1: Je to Mr. Somber.
0: Ano, je. Somber přijede do České republiky. Předpokládám,

0: Že začíná, myslím, na 1900 plus poplatky, tak si myslím, že to zase bude 2400, teda budou tak základní, to je takový můj odhad. No, ale víš, co já jsem včera viděla, když už se bavím o tom Sombrovi, viděla jsem včera video, byl to takový, byl to výstřih, výstřižek.
1: Byl to jeho výstřih?
0: Byl to jeho, měl tam výstřih, ale byl to výstřižek z podcastu, kde se ho ptali vlastně na to, jak on testuje písničky na sociálních sítích. A on říká, ano, já prostě pouštím, mám rozepsané věci, většinou samozřejmě začnu tím, že mám nějaký jako chytlavý referent, nebo si aspoň myslím, že je chytlavý. To vypustím na sociální sítě, udělám AB testování a dopíšu jenom to, co má kladný reakce na sockách. A zbytek jde do šuplíku. Že nemá hned napsanou celou písničku, ale že jako napíše takový to wow, a když se to na sockách vrší, tak se rozhodne, co dokončit a co ne. Takže pokud i vy sledujete Sombra takhle na sociálních sítích a vlastně mu reagujete třeba na tady ty klipy, že a takhle, samozřejmě, tradiční média udělají. Sombr, nová muzika, nová ukázka, tohle, týzuje, ale on jenom testuje a vlastně některé ty věci vůbec nikdy ani nedodělá, že vás natýzoval, ale jako nic toho nebude, tak jenom, že mu můžete taky takhle pomoct a rozhodovat v podstatě asi o tom, co on dopíše a co vydá a co nevydá, jenom tím, že ho nějak sledujete na těch sociálních sítích a dáváte mu tam ty lajky ale na to, co se vám líbí víc.
1: Ale dobře, když to teda takhle poslouchám, mně to přijde jako hrozný kalkul.
0: Ano.
1: Jako to je jediná jakoby cesta za úspěchem, že prostě na tom chce jakoby udělat, jako on. To není tam ta druhá jeho písnička, třeba se mu líbí víc? Třeba by
0: no,
1: zařadil
0: on? No, ale říká, já si nemyslím, že jsem nějaký jako velký génius, nebo že všechno, co napíšu, je geniální a proč toho nevyužít, když tu mám tady tu možnost a vlastně jako dopsat jenom to, co se bude líbit. No, tak jako, ano. Opět to trošku přispívá k tomu, že Sombr je malinko víc produkt, než třeba byste chtěli, než umělec. Ale takhle, on je ještě mladý, on se třeba dostane do takový té fáze, že vydá jenom to, co se líbilo mně, a bude kašlat na nějaký AB testování. Ale tam ještě nejsme.

0: Babu, klidně papej, klidně pi, vůbec se nevzrušuje, já tady mám takovou informace jenom. To, že jsme národ pejskařů, to se všeobecně ví. Odhaduje se, a to podle toho, jak se evidují, protože už je vlastně povinná centrální evidence psů.
1: Jasně.
0: To většinou, když chodíš se psem na očkování, tak se tam zrovna jako čipuje a eviduje, takže není to tak, jako že byste museli hnedka všichni, ale když budete mít ten termín, tak byste jako měli jít a zrovna ten váš vet vás tam jako zaregistruje. Teďka už je 176 901 psů zaregistrovaných k dnešnímu dni.
1: To je nějak málo, ne?
0: No, ale očekává se, protože to je právě ten doběh, že ještě než to, že ještě jako za ten rok, než se to nazbírá, tak celkově by to mělo být 2,2 až 2,5 milionu psů. Což je v podstatě jakoby na jednu rodinu jeden pes. Mm-hmm. A to my psa nemáme, takže někdo má dva.
1: To je jako... To je asi nějak jako je dětí ve škole.
0: Jakože myslíš, že každý...
1: No, ne, protože my, jak jsme tudle, já si to teda tak jako matně vybavuju, jo, ale jak jsme minulý týden se řešilo, že do školek nastupuje nějaký ten rekordní, jako minimální počet těch dětí, že tam bylo, já nevím, nějak bylo nějak 357 tisíc dětí nebo něco takového to bylo. A já jsem pak koukala, protože jsem byla z toho zcela nesvá, jsem si říkala, to nějak strašně vlastně málo dětí. A šla jsem právě někam do té statistiky a tam bylo tak, že těch jakoby předškoláčků je tady těch 350 tisíc. Na základní škole je jich nějak 1 400 000 nebo je takovýho. Tak to máš 1 700 000 třeba jich je. A pak na středních školách jich bylo taky nějak ještě 900 tisíc. Tak to je skoro jako dětí ve škole.
0: No.
1: Takže tady v té republice, jak máme ty problémy s porodností, bude 100% víc psů než dětí za chvilku.
0: No ale ty nám asi tu budoucnost jako moc úplně nezachrání.
1: Ale zase nemáme děti jako smeti, protože smetí máme podle mě úplně nejvíc, ano, i když třídíme.
0: Ale ty psi zachrání budoucnost veterinářů.
1: No tak to určitě, to každopádně.
0: Ty jsou moc rádi.
1: Ono je jako blbý, že původně ty páry si vždycky pořídili toho psa, že se jako na tom vytrénujou na ty děti a k těm dětem už pak nedojdou.
0: Protože si pak se hádají o toho psa. Hmm.
1: Hmm. A kočiček myslíš, že bude stejně nebo míň?
0: Těch je hodně.
1: Těch je taky hodně, ne? Protože oni zase hodně jsou i takových těch volně
0: žijících. A někdo má, když už má jedno, tak má dvě, tři, čtyři. No. Jako to, soused má dvě. My máme kočičky. Jednoho. Takže no. už se to jako nasčítává.
1: A jste si jistý, že to jsou různý tři kočky?
0: Jsou.
1: Jo, dobře.
0: Jsou, každá je úplně jiná.
1: Já jsem znala takový, tomu, ty víš, že... jak mají ty lidi takový ty na vesnici, jak my máme kočku a ona to je ta samá.
0: Jo, že ona chodí...
1: Všude všechny vyžere úplně. Hele, ta kočka nějak přibírá, nevím, z čeho teď, ona je celý den venku a chodí jenom k nám na oběd.
0: Ne, takhle, my jak jsme pořád pryč, tak ta kočka je vlastně i to sousedová.
1: I sousedová.
0: Takže pejskové.
1: Pejskové se koušou.
2: Kalendář nezapomněl ani na psy nečistokrevné. A tak 1. září má svátek Božíše.
0: Dneska?
2: 2. Punťa, 3. Ťapka, 4. Packa, 5. Arí, 6. Iša a 7. Florinka.
1: Yeah.
0: Florinka.
1: To je hezký.
3: Express.
4: Express FM.

Kasabian Superpowers na Express FM, za malou chvíli Charlie XCX, wink wink, mrk mrk. No a my se jdeme podívat na to, jak to vypadá na těch silnicích, jestli tam je nějaká komplikace, tedy máme na mysli především ty bouračky, které vás nejvíc asi zdrží. Ano, jsou tady nějaké dopravní nehody, které vás na silnicích zdrží. 35. kilometr D8 ve směru na Prahu, je tam náklaďák a osobák. Pokud jedete z Hradce Králové, po D11 exit 84, to je směr Hradec Králové, osobák a náklaďák. A další komplikace, kamion a osobák, tedy osobák a náklaďák, jsou na pražském okruhu 78. kilometr ve směru na D1.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopy. Otestováno se zárukou levněji. Na swopy.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Adam Port z Trajfa Malakej na Express FM a jejich Move 7 hodin 51 minut. Narazil jsem na Hollywood Reportéru článek o Anně Wintour a Galiánově. Já jsem to teda jako moc nekoumal. Řeč tam byla o Met Gala. Prý je v nějakém ohrožení, nebo jak to je? Ty samozřejmě v tom seš trošku zabředl. Nechci říct, nezabředla. Ty seš takzvaný insider.
1: Jo, já jsem úplně insider. Ano, věc se má tak, že Met Gala na příští rok je aktuálně v ohrožení, to takhle řeknu. Stalo se totiž to, že Anna Wintour a samozřejmě i rada Metropolitního muzea, celého toho Fashion Institutu a tak dále a samozřejmě rada Met Gala vyřešila, že příští rok by se výstava a potom tedy i vlastně Met Gala, které vždycky souvisí, věnovalo jménu John Galliano. John Galliano je, já myslím, že pro mnohé ještě stále vyhlasný módní návrhář, který pracoval pro značky jako Givenchy, Dior a potom měl skandál. Myslím, že to byl nějaký rok 2010 nebo 2011.
0: Co proved?
1: John Galliano se někde opil v nějakém baru a měl tam nějaký rasistický a antisemitický poznámky v té opilosti. Totálně mu to vlastně zničilo kariéru, na pár let jako úplně musel prostě všeho nechat a pak se tak jako postupně jako prokousával a poslední roky třeba dělal v Maison Margiela. Takže nebylo to, že by bylo jakoby úplně bez práce, tak jako, ale samozřejmě společnost se v podstatě k němu jako otočila zády. On se omlouval, tohleto, ale nepomohlo to. No a někdo si řekl, že přece jenom už je to tady 15-16 let, takže třeba už by společnost se k tomu mohla postavit trošku jinak, protože u některých lidí je vidět, že většinou takových 7 let trvá to, než, že seš canceled.
0: Jasně.
1: A potom se tak jako trošku zapomene, když seš dostatečně talentovaný, nebo známý, nebo bohatý, tak na chvilku zalezeš a potom zase
0: i ty generace se trošku obměnějí, takže už mají nějaký jiný nálet.
1: Samozřejmě vždycky se najde někdo, kdo tam někde napíše, hele, ale on tamhle před 10 let řekl, že Židi něco, Černoši tohle a my řeknou,
0: kdo nebyl někdy debil, že jo?
1: Ale to bylo dávno a byl opilé, bylo to v baru a ježišmarja, nechme to vejít. No, jenže to se právě teď aktuálně neděje, zkrátka ten backlash, ty komentáře a ta nespokojenost samozřejmě i třeba ostatních lidí, takhle, ono to je v New Yorku, takže tam samozřejmě židovská komunita je velice silná a taky samozřejmě přispívají Metropolitnímu muzeu a tak dále a řekli John Galliano v žádném případě ne. Takže se to všechno jako zamotalo a sám John Galliano teď vydal vyjádření a řekl, že vlastně odstupuje od té výstavy, že pochopil, že ještě není čas. Že jestli chce jako nějaký odpuštění, rozřešení, takže ještě pořád musí pracovat na tom, aby se omlouval, aby komunikoval, aby porozuměl a že čau. No a v tu chvilku teďko zase přispěchali kritici Anny Wintour, kteří říkají, hele, tak Anna Wintour si myslela, že tady svýho kámoše prostě rehabilituje, ale nepochopila, že teď zrovna, když ještě tady řešíme Izrael, Palestinu, něco, že asi není úplně ten nejvhodnější čas, volají po jejím odstoupení, pak jsou to lidi, kteří říkají samozřejmě, hele, ale o tom nerozhoduje jenom sama Anna Wintour, o tom, co bude na té výstavě, tam je právě celá ta rada toho muzea, rada Met Gala, pravděpodobně i další lidi z Condé Nast a tak dále. Takže je to také jako maglajs, každopádně v tuhletu chvilku, ale vlastně ani Metropolitní muzeum, jakoby ten institut textilu a tak dále, vlastně nemá téma na příští rok. Nemají výstavu, nemají téma Met Gala.
0: Takže si mysleli, že to postavíš jenom tom Galliánovi a nic jiného a oni jim do toho takhle hodili vidle.
1: No to je tak vždycky, ty vždycky vybereš, ono to vlastně vždycky souvisí, oni vymyslejí tu výstavu, že zkurátorujou to a na to potom navazuje to Met Gala, který vlastně jakoby otevře vždycky tu výstavu na ten další rok, takovýhle, jako vždycky jedno téma a ty spolu souvisej. No, ale teď nemají ani výstavu, ani nic. A do toho samozřejmě někdo už strávil měsíce
0: příprava, na to
1: přípravy, scháníš vlastně ty návrhy, scháníš ty modely a tak dále a teď někdo bude muset začít znova. Takže těm lidem to nezávidím, ale teď budou muset samozřejmě hledat nějaký náhradní téma. Takhle, a předpokládám, že tam je nějaká pětiletka. Jo, jakože to není, že oni pak vždycky v květnu si řeknou, hele, a co budeme dělat příští rok, že to no, už je jako předvymyšlený. Ale i tak, samozřejmě tam jsou historický kostýmy a tak dále, všechno se to jako musí připravit. Takže Met Gala v ohrožení.
0: Páni.
1: No, je to taky složitější příběh, omlouvám se, že to trvalo, ale
0: to nebylo long story short, to bylo long story long.
1: To bylo long story long, ale má to víc částí, no.
0: Ne, ale já jsem rád, že v tom mám konečně jasno. No ne, tak jako Já bych žil v nevědomosti.
1: No, a to bys nechtěl.
0: Přesně, to nechci.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou. Rozhodnutí předvolat velvyslankyni navazuje na tiskovou konferenci, při níž Německo oficiálně přisoudilo Rusku odpovědnost za srpnový útok na letiště Lipsko-Halle. Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se po více než 9 měsících na moři, během níž čelila kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě, dnes přiblížila k přístavu Lam Chabang ve východním Thajsku. Záložník Enzo Fernández odešel z Chelsea do Manchester City, který za něj podle médií zaplatil 125 milionů liber, což jsou na naše 3 miliardy korun plus 53 dalších milionů. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy, když loni Liverpool zaplatil Newcastle za švédského útočníka Isaka stejnou částku. Dnes bude skoro jasno až polojasno, tedy z kraje postupně, ale bude přibývat oblačnosti, až na zataženo, na horách se můžou vyskytnout přehánky. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 27.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: S ohledem na zprávu, že ta letadlová loď s tím trudomyslnou posádkou,
3: ano,
1: na tom Lincolnu, že najednou se rozpustí v tom Thajsku. Já se nedovolu úplně představit, jak budou nabírat tu energii do dalšího pobytu na lodi. Do Thajska.
3: Netuším.
1: Ty netušíš, jo?
3: Ne.
1: Ne?
3: Dobře. Nevím, jak se tam nabírá energie.
1: Já aspoň tuším.
3: Jako vím, jak se tam vybíjí energie.
1: No jo, ale oni už jsou...
3: Ale nevím, jestli tím, že se necháš nabíjet.
1: Jo, ale oni už jsou z té lodi úplně vybitý, takže oni potřebují někde nabít.
3: Jo, takhle.
1: I když se u toho budou zrovna vybíjet.
3: Oni se budou vybíjet, tam ty budou nabíjet, některý se budou nabíjet, některý budou nabíjet.
1: Je to tak.
3: Ale pak se vrátí na loď.
1: Ano.
3: Aspoň některý z nich.
1: Ano.
3: A pak zamíří k lékaři.
1: Ano. Na venerologii.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: vám. Dneska jsou Adély v kalendáři, ale na Slovensku mají Adély 22. prosince, takže se nebudeme plašit nějak s tímhle s tím. Já jsem chtěl jenom, že jak jsme byli letos v Los Angeles, tak jsem si všimnul, že nejvíce poškozená hvězda byla před Kodak Theater od Donalda Trumpa, takže ta tam byla jako taková rozbitá. Teď aktuálně došlo na tomhle tom chodníku slávy hollywoodském k poškození hvězdy Dolly Parton, mně to přijde teda jako docela jako blbý, oni to tam, samozřejmě tam teďka jsou tam nějaký jakože
1: květiny svíčky, a takhle, takže
0: se to schovává,
1: dopisy.
0: Takže se to bude muset prostě nějak opravit, no. Nevím, proč to udělali ty blbouni, ale jako do toho nevidíš, no. Do mozku.
1: A úplně ji jako nějak roztřískali, protože vím, že ta Donaldova je taková, že to vypadá, že kladivem tam do toho bušíš a prostě je fakt jako rozpadla.
0: No a tady je v podstatě taky taková, jako, že je jako by naprasklá ze všech jako 3, 4, 5 stran vlastně. Uh-huh. No, takže bude to asi chvíli trvat, než to jde jako dokupy.
1: Ale jsem si myslela, že Dolly Parton má každý rád.
0: Evidentně.
1: A to mohla být jenom nějaká, no, že lidi jsou zkrátka blbci, že to ani nemá nic společného s tou osobou.
0: Jo.
1: Že něco řekla, někdo je uražený, to mohl prostě jenom někdo si zase připadat jako rádoby hustej, že tady zničím hvězdu.
0: Ale jako nechápeš proč, jako že jeden fanoušek za hvězdu přišel a jako to nahlásil, on to se to stalo nějak jako přes noc a jenom pár dní po tom, co skonala.
1: Jo, a já tady koukám, že ukradli květiny, takže to bude něco takového, jako jsem ožralej a chci a mám jakoby debilní nápad, mi to spíš přijde, než by to měl být nějaký útok asi.
0: Možná
1: protože takhle, že je zničená Hollywoodu hvězda Donalda Trumpa, tak to je samozřejmě jasný. To jako v podstatě místo osobního útoku si vyřešil, tak já aspoň rozbiju tu hvězdu toho prostě pomerančovýho pána. Rozumím, že tam to je jako jasný. A tady mi to spíš přijde takový to, paříme, vidím tady hvězdu s kytkama, tak jako ukradnu kytky, možná do toho kopnu a ona mohla prasknout, jakože třeba ani to nechtěli.
0: A já se dívám, vlastně on to tam je, to jsou taky vložený ty kostky, že jo, to není jako nic jako úplně napevno, aby se to dalo vyměnit. Možná, že se někdo pokoušel to vyndat.
1: Jo, to je taky možný, že někdo chtěl ukrást, veď.
0: A ono, jak ji jakoby vytahovali, tak možná kvůli tomu praskla, takže
1: nepovedlo
0: se to. Tak jenom byste věděli,
1: co se děje. No to je vysvětlení, přesně, někdo ji chtěl ukrást.
0: Tak, někdo chtěl mít tu pěknou památku doma a jenom to tam takhle podělal. 21 Pilots, Shy Away, za chvíli, to bylo novinka DNA.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webgloob.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
11: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
14: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz. Express.
15: Music first.
16: Express FM.

0: No, nakonec tedy ta částka byla skutečně 125 milionů liber.
1: Ano, 3,53 miliardy korun.
0: Da fakt, no.
1: Za ty prachy bych se taky dokázal přesunout takhle.
0: Taky by ses uměl přesunout, jo?
1: Z Chelsea do Manchesteru.
0: Co já od stolu na gauč bych se přesunula.
1: Ano.
0: Každopádně, kdybychom se podívali do toho tedy transferového období ve Velké Británii a hlavně teda v Premier League, tak si představ, že tento přestup Enza Fernandéze je v historických tabulkách na 5. místě. Ještě stále je tady rekordmanem Neymar v roce 2017, 200 milionů. V roce 2017 též za 166 přestupoval Kylian Mbappé, ten na druhém místě. Na třetím místě je Filip Coutinho 142, Usmane Dembele, potom čtvrtý 136 a potom je Enzo Fernandez. Aby se řekl, no, tak toto letošní okno asi nebylo nic moc. Jenže do té top 10 se dostali včetně Enzo Hernandeze tři letošní přestupy v Premier League, který hnedko vstoupili do top 10, což také způsobuje to, že letošní přestupové okénko Premier League bylo opět rekordní a celková suma peněz, která se přesouvala za hráče mezi kluby, nakonec dosáhla částky 3,46 miliardy liber.
1: To si neumím ani přepočítat teďka.
0: Ne, já taky nevím, nějaký nesmysl. Prostě nesmysl úplnej.
1: Krát 35, no, tak jako dobře. Takže to ještě bych dokázal. To je nějakých 10 bambilionů.
0: 10 bambilionů, přesně tak. Gros teda ještě musím říct, že to bylo takový jako roztomilý. Opět Erling Haaland se vyjadřoval k přestupu, protože tedy má nového spoluhráče, který je Enzo Fernandez. A bylo to tím, že se to oznamovalo vlastně až po uzavření toho přestupového období, tak Erling Haaland jednoduše, jo, super, konečně si můžu jít lehnout.
1: Čekal, jestli to klapne, nebo ne.
0: Čekal, jak
1: kdo
0: to
1: mu bude nahrávat do toho hrotu.
0: Nakonec to dobře dopadlo, takže si mohl jít v klidu lehnout, že se to povedlo, tenhle ten obchod. A že prostě...
1: jako by to šlo z jeho peněz.
0: Jo, jako by, dobrý. Tak jste to za mě zařídili, já jsem to chtěl, dobrý. Tak konečně to je hotový. No a jen co to má jasný, tak místo tmavě modrý bude nosit světle modrou a...
1: Jo.
0: Bude v klidu, teď se samozřejmě čeká na jeho první nástup, protože řekněme, že fanoušci Chelsea byli dotčeni některými jeho výroky během mistrovství světa na adresu britského týmu, tak uvidíme, jak se samozřejmě k tomu postaví Manchester City, ale z komentářů mám pocit, že jsou rádi, že ho získali.
1: Jo, tak jasně. Ale mně se očekává, že hnedka v prvním zápase vstřelí aspoň 3 góly.
0: Minimálně.
1: Když už to stálo tolik peněz, tak ať se to prostě vyplatí.
0: A na 2 nahraje.
1: A na 2 nahraje.
2: Středeční ráno na Express FM.

0: Express Filmix.
1: Do kin v tomto týdnu přichází dramatický dokument o jednom z nejpamátnějších fotbalových zápasů. Film dvou mladých argentinských režisérů Zápas století, který letos zahajoval festival v Karlových Varech. 22. června 1986. Aztécký stadion v Mexico City. Kapitán Anglie Peter Shilton a jeho argentinský protějšek Diego Maradona si před čtvrtfinále mistrovství světa podávají ruce. Začíná zápas, který vstoupí do dějin sportu, protože na hřišti se hraje o mnohem víc než jen o postup do semifinále. Zatímco gól století a nechvalně proslulou boží ruku znají téměř všichni, skutečný příběh zápasu století je ještě dramatičtější. Válka o Falklandy, národní hrdost, politické napětí i osobní osudy hráčů vytvořily kulisu utkání, které dodnes vyvolává vášnivé debaty. Dynamický dokument se po 40 letech vrací k legendárnímu střetnutí očima těch, kteří byli přímo na trávníku. Z bývalých soupeřů se stávají přátelé a z ikonického fotbalového zápasu fascinující příběh o rivalitě, paměti a smíření. Here in Mexico City, one of the most heated matches of this World Cup. And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
2: Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento al dato.
3: That's a bad decision in very big match.
0: I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
1: Ze zcela jiného soudku je japonské historické mysteriózní drama Samuraj a vězeň režiséra Kiyoshiho Kurosavy. Píše se 16. století. Samuraj Araki se vzbouří proti tyranskému Odovi a ocitá se v obležení své horské pevnosti, kde dojde k řadě záhadných úmrtí. Strach pak Arakiho donutí k nečekanému kroku. Uzavření spojenectví s nepřátelským vyslancem Kurodou, kterého dosud držel jako zajatce ve svém žaláři. Kurosawa pojal svůj první historický film jako poctu klasickým japonským samurajským dramatům ze 40. a 50. let. Násilí ovšem zůstává převážně mimo obraz. Takže nečekejte samurajské souboje, ale spíše hluboké poselství.
4: Ano, Odaga. Iyoyo Ariokajou no shihou hoi suru keihai o misete oru zo.
5: Washi o shinjiro. Ariokajou no kataki o shinjiro.
0: Express Filmix.
6: Na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz.
6: Express.

0: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradí za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
14: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
16: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na Fisher.cz.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

Tohle jsou Strokes, ještě před 9 hodinou, před krátkými zprávami se jdeme podívat na silnice, kde máme komplikace. Silnice 11 u Opavy, na Kruháči u Malých Hoštic je dopravní nehoda 2 osobáků. Komplikace v tuto chvíli potkáte také třeba v Praze. D6, 2. kilometr, příjezd do Prahy, autobus a osobák. Komplikace je také na Pražském okruhu, 78. kilometr ve směru na D1, kamion a osobák. Z Plzně, pokud jedete v tuto chvíli na Písek, i tam se potkáte s dopravní nehodou. Tam dokonce osobák narazil do zdi.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policejní odborníci v Lánech právě teď exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Může to pomoci objasnit okolnosti jeho úmrtí v roce 1948. V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat s odvoláním na policii. O tom dnes informovala agentura DPA. Dopad na zásobování proudem incident neměl. Týžden ráno na východě Německa neznámí pachatelé zautočili na rozvodnu u elektrárny Janschwalde. Tento případ policie vyšetřuje jako sabotáž. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií, v neděli je čeká v základní skupině D Čína a v pondělí Spojené státy americké. Zpočátku dneška bude skoro jasno nebo polojasno, ovšem postupně bude přibývat na oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Je to takový dostatečně fotbalový? Skoro bych řekl, jo.
1: Jo, podle mě jo, protože to je takovej song, který bych se nedivila, kdyby byl na soundtracku k FIFA.
0: Jo.
1: Já jsem teda už poslední asi 5 let FIFA nehrála, ale řekla bych, že tohle je přesně ten song, který bych tam jako
0: který
1: našla.
0: Který mám být i na mistrovství světa.
1: Jo. Jako... A úplně se vidím, jak zapínám tu hru, jsem na začátku v tom meníčku a pode mnou hraje Kimbara. A já si tam vybírám. To je feeling. Ano, i teď budeme lehce fotbalový. Už jsme tady rozebírali přestupové okno v Premier League, ale teď míříme k nám, k naší české reprezentaci, protože Fotbalová asociace České republiky oznámila, že máme nového partnera, který bude dělat národní dresy a tím se tram-tadadá stal Adidas.
0: Jo. Takhle, Puma neúplně poslední roky jako byla chválená za ty dresy, že to bylo trošku jako, že bez nápadu, bylo to takový jako, no prostě bylo to takový, jaký to bylo. Na druhou stranu v těch dresech jsme hráli, že byli jsme na Euro v 96. došli jsme poměrně jako daleko, že to jako nebylo tak jako, že by to byl dres nějakých proher. To ne.
1: To určitě ne, ale rozhodně si myslím, že po 33 letech se vůbec nemůže nikdo zlobit, že třeba chce repre vyzkoušet něco novýho. Myslím si, že taky samozřejmě tak ta kvalita je asi všude lehce kolísající. Jedna věc je, jak ty dresy vypadaly, někomu se líbily, někomu ne. Samozřejmě, co se týká i takového toho hodnoceního ve světě, tak většinou teda jako dopadaly blbě, i když mě přišli, že byly třeba i podobný těm dresům, co byly v top 10, jo, že si říkám, teď máme to samý, proč jako naše je 50. a vaše je 8. No, nevadí. Ale zároveň myslím si, že Puma dresy měly poslední dobou i takový jako problémy, technický, že se hodně trhali, když se samozřejmě tahá za ty dresy, což by se nemělo, že si řekl, že ale oni by za to neměli tahat, tak
0: jo.
1: Ale jako tak
0: dostali asko... červenou, že mu zničil dres.
1: Přesně tak, tak se celkem trhali, takže ano, budeme mít nové dresy, jak vypadají. To ještě nevíme, to se dozvíme 7. září, by měla proběhnout prezentace, takže uvidíme kompletní sadu. No a mužská repre si v nich zahraje už 26. září v utkání Ligy národů proti Chorvatsku. Uvidíme domácí dresy a venkovní sadu uvidíme pak hned 3. října v zápase proti Španělům.
0: Je to tak. Budou k tomu i nějaký takový ty, to jsou vlastně zápasový dresy, tréninkový oblečení a i vybavení pro volný čas.
1: Ano, takže si myslím, je to kompletka.
0: Že to byla taková kompletka.
1: Tak kdyby k tomu byla nějaká hezká jako mikinka nebo tepláčky.
0: Tak už by se o tom dalo uvažovat.
1: Tak si myslím, že bych měla velkou radost a navíc teda, co bych chtěla ještě jako vyzdvihnout, na co se teď jako trošku těším je, že vlastně letos, kdo samozřejmě fandíte fotbalu a vašemu oblíbenému týmu, pokud máte Adidas dresy a myslím si, že to má takhle třeba pražská Sparta, tak navíc, jestli se nepletu, tak venkovní sada nebyla klasický Adidas, ale Adidas Originals. Protože vlastně Adidas má, že jo, oni mají buď takovýto logo s těma třema čárkama, s takovým tím trouhelníkem rozříznutým, to je jakože performance, myslím, nebo něco takového se to jmenuje, a pak mají takovou tu korunku, takovou tu květinku.
0: Ano, ano.
1: A to jsou originals, to jsou víc takový jako streetový věci, umělečtější a tohleto. Takže proto ty venkovní dresy mají trošku jako jiný tvar. A kdyby snad náhodou udělali Adidas Originals národní dres, tak si myslím, že by to mohl být jako docela zajímavý design, že by to mohlo být hezký. A kdyby k tomu dělali nějaký fakt jako hezký třeba i Originals mikiny nebo Originals tepláky, tak by se možná snad poprvé v životě i koupila něco jako reprezentačního.
0: Jo, muselo by to být třeba pro mě, já nevím, 3-4XL, bych to tak viděl. A museli by mi to jako zabrat, protože všechny ty věci, co jsou takhle více jak 2XL, tak už potom jsou dlouhý.
1: Jo.
0: Takže bych tomu potřeboval.
1: No to nevadí,
0: nějakou
1: to pak kryčovou, nějak
0: která by mi to s overlockem normálně jako ano, za to zabrala.
1: Ale musím říct, že jsem na to hodně zvědavá a že jsem i zvědavá na tohleto, jak to tam bude fungovat.
0: No, tak uvidíme, jestli budeme příští pondělí pišní, anebo jestli...
1: A nebo to zase zejítíme. Normálně na Čechy. Tak mysleli jsme, ale...
2: Express ráno. S Babuhači a Vaškem Mašindou.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštívte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
2: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
4: Spěchejte na www.webglobe.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
10: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
15: Music. First.
16: Express FM.

0: Pavlešiku.
1: Už je to venku.
0: Už je to venku.
1: Já koukám tady na Bonnie Blue Baby Cam.
0: A.
1: Na TikToku. Vůbec jsem jako netušil, že je v jiném stavu, což asi, nebo možná, že jsme o tom mluvili a nějak jsem to jako nezaregistroval.
0: Ne, o tom jsme mluvili.
1: No mluvili jsme,
0: o tom mluvili.
1: Ona nosila i jako takový falešný těhotenský břicho, který nakonec potom odhodila někde ano. do bazénu, což jsem říkal. A teď už je to venku, tak jsem čekal, jestli to nebo jak nějaký fejkový dítě, který potom taky odhodí
0: teď
1: někde do bazénu.
0: Teď už je to venku. Já si pamatuju, když jsme se o tom bavili, protože to bylo zrovna taky zase po nějaký tady té akci Bonnie Blue a tisíc mužů.
1: Ano.
0: Kdy zjistila, že je těhotná a my jsme se tady dokonce ještě nějak ptali chatu GPT, co by s tím dělal. A jak by vlastně, protože takhle, otec je zatím neznámý. Dokonce jsme tady řešili i nějakou akci, jestli by ona vlastně třeba pozvala opět muže na nějaký třeba stadion, tam by jim nějak odebrali vzorky, pak by zjistili, kde je otec a pak by v nějaký velkolepý show třeba došlo k tomu odhalení. Nic z toho se zatím nestalo, my jsme to zkoušeli. Ale najednou mezi tím teda uběhlo už několik měsíců a Bonnie Blue známá influencerka a tvůrkyně obsahu pro dospělé, tedy porodila. Já se přiznám, koukám na článek, který je na Refresher.cz. Dokonce tady ještě teda, a to mě takhle, že to začalo, Bonnie Blue porodila, říkám už, ale potom uvnitř toho článku mě tady ještě samozřejmě teda, musím říct, velice překvapily a šokovaly informace o tom, jak ještě probíhal předporodní příprava. Protože Bonnie Blue samozřejmě vůbec nezahálela, takhle zalehla, ale nezahálela. A ještě tady zvládla dělat vlastně content, obsah, před tím porodem, kdy chtěla být už jako rozevřená na požadovaných 10 cm ještě před porodem, aby miminko přišlo na svět bez komplikací. A tak tady ještě natočila video s maskovanými muži.
1: To je hrozný bizar.
0: Tento projekt se jmenoval Final Stretch. A tady cituji z článku. K tomuto účelu uspořádala bizarní performanci, při které ji obklopila skupina mužů v lyžařských kuklách. Ti měli za úkol asistovat jí v její svérázné přípravě za pomocí různých pomůcek, což tvůrkyně detailně popisovala sledujícím na sociálních sítích. Jinak byly tam i vizuální pomůcky, protože Bonnie Blue tam potom demonstrovala na kartonových modelech, jak moc už tedy je v jaké je fázi ano, dilatace.
1: Ona tam má takovou desku a tam jsou prostě otvory jakoby od malých až po těch 10 cm.
0: A tam můžeš taky sledovat, jaký jako druhy ovoce projdou teda tím výřezem. Našiš se mi ještě tady líbí závěr toho článku na Refresheru. Série příspěvků, které začala zveřejňovat v týdnu před porodem, obsahovala mimo jiné i záběry, kde sedí v tureckém sedu vedle maskovaného muže za doprovodu písně I've been waiting for you z muzikálu Mamma Mia. A tady konec. Její přístup k těhotenství tak do poslední chvíle stíral hranici mezi rodinným životem a kontroverzní tvorbou pro dospělé. Musím říct, že tady opravdu tým Refresher podle mě jako opravdu teda si dál záležet tady na všech těch neuvěřitelných slovních spojeních a vy samozřejmě díky nám. Takhle, buď vás to nalákalo se ještě podívat teda na Final Stretch a nebo jste si řekli, tak tohle už vidět nemusíme. Proč se o tom vůbec bavíme? Protože to je prostě bizárek.
1: A my milujeme bizárky.
0: Takže gratulujeme novopečené mamince. A neznámému tatínkovi.
1: Tisíc chlapů teďka je v takové nejistotě.
0: Jo, co když se jim ozve. A vzhledem k tomu, že někteří z nich měli přítelkyně a manželky v té době, kdy se účastnili tady ty její jiný performance, tak si myslím, že by to mohlo být ještě zajímavý.
1: Jo, prosím tě, je to kluk nebo holka?
0: To nevím, to nikde nepíšou.
1: To mě právě jako zajímá, protože...
0: A dokonce i když jsem viděla jako obrázek, že ona drží miminko, tak i tam je všude to dítě jako rozmazané.
1: Ano, právě, že by se to by mohl být to být kluk a mohl by se jmenovat po otci. A tady už by to lecos napověděl.
0: Aha. Jakože unknown user, jo? A mohl by být unknown user číslo 1, 2, 3, 4.
1: Stačí, když se bude jmenovat jeden z tisíce.

Tohle je hodně na pohodu, Carlita a Sophie Tucker Manhattan. 9 hodin 38 minut, na silnicích už to taková pohoda není. Dopravní nehodu řeší policisté na trase Plzeň Písek, konkrétně tedy u Chocenic. Komplikace je také na Pražském okruhu, 78. kilometr ve směru na D1. Pozor si dejte, pokud jedete od Havlíčkova Brodu na Jihlavu, ustříte, že máme tam dopravní komplikaci. Taktéž Turnov Hrádek, vyšetřování nehody dvou osobních aut a ještě z Ústí na Teplice u Chlumce je dopravní nehoda autobusu a osobáku. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopee.cz.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: Činohru s koncertem
1: Pravidla Nirvány.
2: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
1: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
2: Ve Švandově divadle.
3: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
4: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Je to už 18 let, co měla premiéru Kriminálka Anděl, která vstupuje do své 8. sezóny, což je teda docela masakr, musím říct. No a o Kriminálce Anděl to bude tentokrát i v pořadu Express Star. Hostem je nakonec Tomáš Grombíř z té celé řady tvůrců, herců, kteří se podílají na tomhletom jednom z fenoménů českých obrazovek. Takže Tomáš Grombíř tedy bude vyprávět o tom, proč je Kriminálka Anděl takový fenomén, a předpokládám, že samozřejmě dojde i na takovéto srovnání seriálový policisté, skuteční policisté, nebo vyšetřování a tak dále.
1: Jo. Taky se třeba vlastně se Michal ptal právě Tomáše Grombíře na to, jak vycházejí třeba ty scénáře z těch reálných případů. To je vždycky takové, jakože, aha, tak to bylo tohleto, ale je to opravdu takhle?
2: To vycházení z těch reálných případů je poměrně komplikovaný a spíš než bychom si vzali celý případy, tak se inspirujeme nějakými jako fragmenty, částmi, řekněme, je to třeba specifický druh vraždy, nebo pachatel si specificky počínal při maskování místě činu, nebo je to nějaká zvláštní forenzní metoda, okolnost nebo náhoda, která vedla k rozuzlení toho případu. Takže spíš než celé kauzy je lepší se prostě pro nás inspirovat nějakými skutečnými fragmenty, protože jak už tak jako bývá, život občas jako vymyslí takové věci, kterými vymyslet nedokážeme.
1: Tak alespoň víme, máme nějaký ten vhled, samozřejmě celý rozhovor. Najdete už teď na našem webu, anebo dnes po 19. hodině přímo ve vysílání Expressu.
3: Express Star. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Plán vlády na snížení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících podpůrčí doby i pokles jejího maxima naráží nejen na kritiku opozice, ale i expertů. Nezaměstnaným lidem podle nich zabrání vybrat si mezi pracovními nabídkami tu nejlepší, budou tak zůstávat na hůře placených pozicích, což neumožní státu získat více zdaní a pojistného. Výbuch na nádraží ve městě Augsburg v Německu dnes ráno zranil nejméně 2 osoby. Na místě zasahují policisté a experti na výbušniny z bavorské státní policie. Podle zjištění listu Bild tam explodoval ruční granát. Nádraží bylo uzavřeno a v jeho okolí je omezená doprava. Během vyšetřování exploze nalezla policie podezřelý předmět a uzavřela celé nádraží. Legendární český boxer Lukáš Konečný přijal troufalou výzvu influencera Daniela Klementa, s ním se utká už tento pátek na turnaji organizace GBO Boxing v pražském Sasazu. Pro někdejšího mistra světa ve veltrové váze půjde o opravdu nezvyklý zápas. Je to pod mou úroveň, přiznal 48-letý Konečný v rozhovoru pro Sport.cz. Dnes bude zpočátku skoro jasno až oblačno, pak přijdou nějaké mraky, na horách i zaprší. Teploty 25 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, dnes naposledy.
1: Ano.
3: Máme prodlouženou šichtu.
1: Mm-hmm.
3: Již zítra se Veronika Koloušková vrátí na Express FM.
1: Já zítra pro jistotu radši vůbec nepřijdu. A víš co? Já nepřijdu ani v pátek.
3: Aha. Tím pádem tady teda budu sama, ale aspoň tady budu jenom 3 hodiny. A ne 4. Tím jsme ale chtěli říct, že i dneska tu máme hosta. Teda budu mít hosta i zítra, ale to vám prozradím až, no nechám si to ještě chvilku pro sebe. My budeme takhle, my budeme vlastně pokračovat v takovém tom našem mudrování.
1: Mm-hmm.
3: Jenom se z toho stane skutečný mudrování. Naším hostem totiž bude Marie Makovská, která právě dělá podcast Mudrování. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak nám můžete samozřejmě napsat na 602 604 903.
1: A já hlásím další, prosím.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku, já jsem říkala, že my budeme teda dneska ještě o hodinu díl mudrovat, ale jestli někdo mudruje, tak to je samozřejmě náš host, Marie Bakovská. Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, vy jste vlastně teď spoluautorkou podcastu Mudrování. Samozřejmě je k tomu i video, tak ale říká se dneska už jemu podcast nebo vidcast, nebo jak to má, abychom to měli správně?
2: Říká se tomu podcast, ale je to prostě přesně tak, jak říkáte. My se vždycky musíme nachystat, musíme se nalíčit, musíme se připravit na to, že vlastně to video je možná, až bych řekla, pomalu dneska asi důležitější, no, protože přece jenom jasně, jedeme podcastový aplikace, člověk si to tam pustí, když míří do práce, když doma vaří, ale sociální sítě a další média, tak tam opravdu vždycky vítězí to video.
0: Zkrátka už je to dneska audiovizuální teda forma. Mudrování. Marie, kolik máte za sebou dílu mudrování?
2: Já mudrování dělám něco přes rok, takže určitě to bude k nějakým třeba 60 dílům. Vychází to každý týden ve středu, takže přes 50 určitě.
0: Takže zrovna dneska bude nový díl.
2: Dneska vychází přesně tak.
0: A o čem bude zrovna ten dnešní díl takhle?
2: Ten dnešní je hodně zajímavý. My už jsme se několikrát v mudrování věnovali tomu, jak umělá inteligence teď vstupuje do medicíny a že to není málo, že to je jako čím dál tím víc. A tentokrát je to téma radiologie a vyhodnocování vlastně těch snímků s rentgenu, z magnetické rezonance, kam pacienti běžně dochází umělou inteligencí. Není to ještě úplně častý, ale je to hodně zajímavý, je to hodně pokrokový a jestli se to rozšíří, tak to doopravdy vypadá, že by možná klidně za nějakých x let mohla umělá inteligence třeba radiologii i nahradit.
0: Jako až takhle? Že by to fungovalo. Ale je to jako jenom zatím jenom takový jako teoretický, že někde se to používá, anebo opravdu už je to o tom, že v České republice někde používají, nějaký radiolog má i u sebe umělou inteligenci?
2: V České republice už to funguje, ale těch pracovišť je hodně málo. Je to hodně ještě omezený, je to samozřejmě otázka financí, otázka toho, že ta implementace bude prostě trvat dlouho, ale už to existuje. A už teda někteří pacienti na těch konkrétních místech se můžou teda setkat s tím, že ten jejich konkrétní snímek, ta AI bude vyhodnocovat, ale oni to nemusí zjistit. Lékař není vlastně povinen jim to říkat, takže je to otázka, jak je trošku marketingu, jestli to daný pracoviště, ta daná nemocnice s tím nějak pracuje, jestli to bere jako ten svůj, to
0: jasně,
2: své plus.
0: U nás máme AI. A nebo, prosím vás, hlavně to někomu neříkejte, lidi se teď bojí těch robotů, že by to jako,
2: jo, to je přesně to, co mě napadlo, protože pojďme si říct, jako umělá inteligence, jasně, asi jako většina z nás nějak používá, na druhou stranu se na ní pořád jako spousta lidí nějak nahlíží s takovým tím, jako nevěřím tomu a obzvlášť v medicíně, budou jako lidi v Česku třeba dneska už připravený na to, že jejich snímky bude plně vyhodnocovat umělá inteligence, nevím.
0: Jasně. A jsme pro, tak já nevím, tak Vašku, ty bys, pro tebe by to bylo pro nebo proti?
1: Jo,
0: že tam, že jdeš někam a tam je AI, vyhodnocuje tvý snímky.
1: Pokud by je vyhodnocovala jenom správně, ano.
0: Ano, okay.
1: Ano, jsem pro. Ne, tak samozřejmě člověk, ten radiolog je někdo, u koho skončí vlastně, nebo u koho se vzniká vlastně nějaký ten obrázek a který potom dává tomu doktorovi ty další informace. Takhle
2: přesně
1: to je.
2: Tak,
1: a v podstatě tam by to vycházelo tak, že na té radiologii by to něco vyplivlo a rovnou k tomu doktorovi by to došlo jako ta zpráva.
2: Jo.
1: Takhle. Bez nějakého zásahu už jako člověka.
2: Pokud by doopravdy někdy sci-fi budoucnost došlo k náhradě radiologů umělou inteligencí, tak by to probíhalo přesně takhle. Zatím to tak samozřejmě není. Zatím je tam ten radiolog pořád, ona, ta umělá inteligence mu nějakým způsobem napoví, pomůže, něco třeba odhalí, co by ten lékař nemusel tím okem vidět, ale on je vždycky ten, kdo za to ve finále zodpovídá, kdo to ještě musí znovu prohlédnout.
1: A radiologové nebudou mít co žrát.
0: Ale já si myslím, že opravdu do téhle fáze se jen tak nedostaneme, že si myslím, že budeme vždycky tady, protože teď jsme podle mě i ve fázi učení, ne? Že vlastně my do té umělé inteligence jako rveme ty snímky a říkáme tohle je tady a ona pak už něco odchytí sama. Já jsem samozřejmě už viděla několik článků takových těch jako nadšených, že vlastně ta AI odhalila něco dopředu nebo si všimla něčeho, čeho už si to lidský oko třeba nevšimne. Takže já jsem zatím teda pro.
1: Jo?
0: A šla bych tam. Možná bych tam šla i jako spíš. Ale to je zase kvůli tomu, že mě to zajímá, tak já bych to chtěla vědět, že bych jako, že se mi takový ten člověk, já, oni tam mají tu AI, tak já se tam jako půjdu zeptat. Takže o tom teda bude dnešní díl Mudrování s Marií.
2: Přesně tak.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Jungle the Wave, 10 hodin, 13 minut k tomu. I my dnes máme prodlouženou, ale naposled opět tu máme zajímavého hosta. Tím dnešním je Marie Makovská. Marie, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Marie, podcast Mudrování s Marií. My už jsme se tady bavili o tom, že dneska má další díl premiéru, že to bude o umělé inteligenci, ale o čem a pro koho vlastně je podcast Mudrování?
1: Ono to může znít, že to je zaměřený na nějakou odbornou veřejnost, na lékaře, na zdravotníky, ale ti jsou vlastně hosty, takže naopak mudrování je pro všechny, kteří se o to zdraví nějakým způsobem zajímají, což věřím, že jsme určitě úplně všichni a nechtějí tu medicínu studovat nebo nemůžou, prostě je to pro úplně běžní lidi, pro kohokoliv, prosto tématy veliký.
0: OK, a jak to berou ty odborníci? Protože samozřejmě jedna věc je, že vy si vyberete nějaký téma, řeknete, hele, teď nevím, třeba v létě, přesně klasicky, teď frčejí znamínka, nějaký takovýhle opalování, neopalování. Člověk najde ty hosty, ale samozřejmě ty experti jsou někdy takový jako expertní, i jakože oni taky někdy neumějí úplně ustoupit takový to, jakože bych, Marie, to je ale pro normální, jako Zoja, to je pro normální lidi.
1: A to oni musíte tam, říct ale normálně.
0: No právě, to musíte říct normálně. Jak je těžký najít experty, kteří to umí trošku jako vysvětlit opravdu třeba jako polopatě?
1: Já jsem původně měla hlavně strach předtím, než jsem začala mudrování dělat, že vůbec je nebudu moc najít, že kde vezmu ty skvělý doktory a profesory, ty kapacity, které já chci v tom podcastu, a oni jedou od nevidím do nevidím, mají prostě dlouhý služby, mají spoustu práce, spoustu pacientů, tak mě překvapilo, že doopravdy, a za to jim teda tady veřejně všem moc děkuju, jsou ochotní přijít, jsou ochotní si najít ten čas. A druhá věc právě přesně, jak říkáte, co mě překvapila, že oni umí mluvit lidsky. Oni možná ze začátku často jsou třeba i nervózní, nejsou úplně zvyklí takhle třeba mluvit na kamery, ale jakmile se uvolní, a je to na těch podcastech, na těch rozhovorech, je to strašně vidět ve chvíli, kdy ten odborník se dostane do té svojí vody, uvolní se a teď se naladí na to, že ty moje otázky jsou doopravdy vlastně často jako úplně obyčejný, jednoduchý, to, na co se zeptáte třeba doktora v ordinaci, nebo nezeptáte, protože na to není ten čas. Tak na to já se pak ptám v mudrování. Tak oni vlastně úplně jako zvolní a začnou to často vysvětlovat vlastně moc fajn, takže věřím, že to je srozumitelný pro kohokoliv v podstatě, kdo se o to nějak zajímá.
0: Jak moc těžká je příprava na takovýhle jako rozhovor, když je to opravdu jako nějaký takovýhle už třeba nějaký technický téma, nebo je to trošku něco složitějšího, než třeba prostě znamínka, takový ty témata, o kterých se třeba každý rok píše, lidi to mají už trošku najetý. Jak je to, Marie, těžký pro vás, jako opravdu třeba proniknout, udělat si ty rešerše a samozřejmě jakoby super je vlastně ptát se tak trošku jako člověk v ordinaci, ale zase...
1: Je pravda, že něco si o tom člověk trochu zjistit musí, ale nemám úplně pocit, že bych přicházela na každý ten díl, na každý to téma, protože ten rozptyl je fakt obrovsky široký, úplně připravená s tím, že bych jako přesně věděla, co to všechno obnáší. Fakt se snažím podívat se hlavně na to, co ten daný odborník dělá, čemu se věnuje, abych jako věděla, jak se naladit i na tu jeho notu trochu. A pak se snažím fakt hledat ty otázky i třeba v diskuzích, to, co lidi chtějí vědět, na co se ptají, protože to je podle mě to nejdůležitější a vlastně to, proč to děláme, aby jsme přinášeli odpovědi na nějaký ty nejčastější otázky všech.
2: A funguje to tak jako, že doktor na internetu? Pro někoho? Může to tak jako vyplynout?
1: Myslím si, že může. Určitě jsou tam momenty v tom podcastu, v těch rozhovorech, které já sama vnímám, takový ty jako aha, asi bych měla vlastně tady zajít na nějakou třeba prevenci, protože jo, člověka to tak jako trochu pošťouchne, vlastně, že najednou se tam řeší nějaká ta otázka, kterou on by třeba v té diskuzi klidně položil a neměl na to čas, nenapadlo ho to a najednou to slyší a nějak ho to třeba k něčemu navede. No.
3: Express FM.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
4: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mstnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Naším hostem je dnes Marie Makovská. Můžete samozřejmě sledovat a poslouchat její podcast Mudrování s Marií. Marie, vy už jste to zmínila několikrát, že to je jako široký, jo, ten samozřejmě ta témata jsou, tak o všem všem už třeba mudrování bylo, a kdybyste měla třeba doporučit posluchačům nějaký díly, co vás fakt třeba bavilo, nebo máte tam nějakou úplně super kapacitu, co frčí, tak co byste doporučila?
1: Já si teda troufám říct, že za tu dobu, co to funguje, což už je

0: medicína. Jsou to náročné témata onkologie, je to nějaká třeba paliativní péče, sestry a tak dále, takže ten rozptyl je fakt velký.
1: A vaše oblíbený díly nějaký třeba? Že jste to i jako dotočila, opět si říkala, tak to je pecka.
0: Já bych takhle asi označila ty díly, které pro mě vlastně byly i odborně nejsnažší, to znamená výživa, to znamená třeba mikrobiom, když tam byl Petr Havlíček, který je poměrně známý výživář, ještě dohromady s Petrem Ryšávkou, což je zase uznávaný mikrobiolog, teď oni se znají, takže je to i docela sranda, doplňujou se navzájem, tak to je něco jako pro mě, ale dost často mě překvapí, že vlastně i témata, kterými vůbec nejsou blízký a strašně se jich i bojím, protože tím, že mi nejsou blízký, tak ta rešerše je pro mě těžší, tak mě nakonec strašně baví a je to hodně o těch lidech, je to hodně o těch odbornicích, který teda musím říct, jsou v mudrování fakt skvělý a zatím se mi nestalo, že by někdo byl nějak jako třeba až moc odborný nebo až jako nepříjemný nebo něco takového, prostě vůbec ne, jsou to skvělí lidi, mluví moc hezky. Takže ty témata mě často překvapí, když třeba se na něj vlastně třeba tolik jako netěším, protože z něj mám strach.
1: No a co vlastně nejvíc baví ti, kteří poslouchají a sledují podcast Mudrování? Co jsou taky ty aktuální témata, že to lidi fakt baví, prostě takzvaně na to klikají?
0: Já mám pocit, že tu klikavost prostě v dnešní době strašně ovlivňuje to, co člověk z toho samozřejmě vybere za nějaký ten krátký sestřih, protože my fakt dneska konzumujeme ty věci rychle, sjíždíme ty sociální sítě a myslím si, že to tak nějak už děláme všichni. Takže pokud vyloženě člověk nejde po tom podcastu, že ho jako odebírá, ať je to jakýkoliv podcast a sleduje díl za dílem, tak je to opravdu ty témata, to je strašně různý. Je to to, jak se trefíme nějakým daným titulkem, nějakým daným malým výstřižkem. Takže jako nedá se úplně říct, no, že by to bylo něco jako konkrétního, nebo třeba konkrétní člověk. Ani ty z nejznámější lékaři nemusí táhnout tolik, jako když se zrovna trefíme do nějakého tématu, který se třeba chytne na sociálních sítích.
1: Jasně, že zkrátka někdy je to úplně netušíte a najednou
0: přesně
1: tam
0: tak.
1: Úplně
0: nedá se to
1: lidi tady koukají na díl oko za oko prostě a oko je okno a všichni chtějí najednou něco vědět o oku. Pak mě ještě zajímá, Marie, jak přistupujete k takému tomu, protože samozřejmě dneska je tu jedna věc, tak na jedné straně máme umělou inteligenci, prostě mudrujeme a na druhé straně jsou tu prostě bylinky, tradiční medicína, jaký takovýhle věci. Vy jako vyhejbáte se tomu, anebo třeba i zkoušíte někdy takový trošku jako hosty, ne že by úplně jako ezo, ale že jsme spíš na takový ty straně, jakože přírodní medicína a takový ten trošku jako jiný přístup ke zdraví a o tom, jak jako lidi přemýšlejí, i o jako o léčení.
0: Ono vlastně teď, když si tak jako zpětně promítnu, jaký hosty jsem měla a jaký témata jsme rozebírali, tak by to mohlo vypadat, že se tomu trochu vyhejbám. I jako člověk, který vlastně studoval vejšku a jako na vědecký akademický půdě přece jenom nás trochu jako učili tady od těch věcí být prostě v tom opatrný, ale nevyhejbám. Jako osobně se tomu určitě nevyhejbám a vím, že spousta doktorů, doopravdy jako doktorů, který se tomu věnují celý život, tak mají třeba dva přístupy, které spolu propojují. Takže je dost možný, že zase nějaký takový téma se tam jako vyskytne.
1: Marie, moc děkujeme, že jste byla dneska naším hostem. Marie Makovská, Mudrování s Marí, dejte si to a dneska teda premiérový díl o AI v radiologii. Říkám to správně?
0: Je to tak a já moc děkuju za pozvání.
1: Marie, budeme se těšit zase na další díly.
0: Naschledanou. Novinka. Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídaně?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Tohle jsou Wallows, Hide It Away, 10:47, já mizím.
1: Ty mizíš?
0: A ty mizíš se mnou.
1: Jakože... Jakože hodíš takovou tu kapsli s kouřem a najednou budeš pryč?
0: Ano, přesně tak.
1: Jenom jakože prásk a... kde je Vašek?
0: A co v té kapsli?
1: Jak to udělal? To je neuvěřitelný. Vašku, Vašku, kde jsi? Ale musíš takhle ještě přičarovat Míšu. Míšo, přičaruj se. Míšo, ahoj, jak jsi tady objevila?
0: Se vyskytla, ahoj.
1: Ty jsi úplná čarodějka. Wow, to bylo neuvěřitelné. Vy jste tady úplný magičtí kolegové.
0: My jsme tým čarodějů tady.
1: Já bych si tak přála být tak kouzelná jako vy.
0: A ty seš ale kouzelná. Když tomu tady všemu šéfuješ, ty.
1: To není pravda, ničemu nešéfu.
0: No, takhle.
1: Já tady jenom jestli si někdo pobývám.
0: Jestli si někdo myslí, že tomu tady šéfuje, tak je ve velkým omylu, protože kdo je tady šéf, seš ty. Ano. Zase vypadáte jako prasata.
1: No, tak já teda teď, takže já, když jsem šéf, tak já teda nařizuji, aby mychom se odebrali, my se odebéřeme a mikrofony předáme Míše. A Míšo, tobě to tady teda předávám a ti nařizuji, aby si to na další 4 hodiny maximálně užila, skvělou muziku a dala našim posluchačům skvělé informace a oni se už na tebe jistě těší. Tak, to jsem ale šéfka, co?
0: Tyve, jednou má titul, nebo jako to, nějakou funkci a už tomu tady ty jako... Zase tolik tomu tady nešéfuješ.
1: Aha, sakra. Takže nám nemůžu přidat peníze? To jsem chtěla udělat.
0: V tom případě se šéf.
1: To jsem chtěla udělat jako další věc.
0: No, tím si měla ale začít.
1: Tak já jsem chtěla nejdřív, jako, abychom mohli jít už pryč a pak, že bych...
0: Ne, nejdřív přidávám a potom prostě to, pak se vypařím.
1: No jo, jenže takhle, jako alá nařídit Míše, že teď vysílá, to jsem mohla, že jo, to byste, to musí tak jako tak. Ale s tím přidáváním to nějak nevyšlo. No, vidíte to, my tady teda musíme ještě jako by ty funkce teda nějak rozložit. Zjistíme teda, kdo co může a nemůže. A
0: za kolik to může a nemůže dělat.
1: Každopádně ti přeju teda, Vašku, hezké volno.
0: Ano, děkuji.
1: Hezky
0: Však
1: si to
0: my se o víkendu uvidíme.
1: Ano, a já to tady zítra zvládnu.
0: A i v pátek to zvládnu.
1: A i v pátek.
0: A i v pátek.
1: A i v pátek.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Na ústavní soud se kvůli bitcoinové kauze obrátil bývalý náměstek ministra Radomín Daňhel. Dosud zůstával jediným z obžalovaných, který možnost nevyužil. Německo viní z dronového útoku na letiště v Lipsku Rusko. Je to už téměř měsíc, co měl zaměstnanec letiště v saském Lipsku najít u odstaveného nákladního ukrajinského letadla nevybuchlý kamikadze dron. Ruský prezident Vladimír Putin teď obvinění, které přišlo v úterý, označil za vážnou chybu. Berlín naopak uvádí, že provedení útoku v Lipsku odpovídá vzoru ruských hybridních operací v Evropě. Anglický záložník Jack Grealish bude i v této sezóně hostovat z Manchesteru City v Evertonu. V liverpoolském klubu 30-letý fotbalista odehrál už minulý ročník, který pro něj ale skončil již v lednu únavovou zlomeninou nohy a operací. Oba kluby nyní těsně před úterní uzávěrkou přestupů oznámili, že si hráč roční hostování v Evertonu zopakuje. A dneska bude zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
1: Radio Express FM.
0: Express FM. My name is Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.

Gracie Abrams, Look at my life. Krásné dopoledne vám z Express FM přeje Míša Tůmová. Jsme v půlce týdne, máme středu 2. září. A víte co? Já jsem se rozhodla, že dneska si to uděláme parádní. Mám tady pro vás samý super témata. Třeba proč na dovolené nemýváme kocovinu. Taky Leo DiCaprio řekl, který jeho herecký kolega je ten nejnepředvídatelnější. Podíváme se na českou filmovou novinku na motivy skutečných událostí, která jde zítra do kin. Představíme si jednoho skvělého budoucího učitele dějepisu, a to hned za chvilku. A ještě jsem si pro vás připravila takovou detektivní hru. A tu si dáme v jednu. Tak startujeme. Express FM.

0: Tohle je producent Fred Again a jeho Delilah, Pull Me Out of This. Za malý okamžik nám tady budou hrát taky Cage the Elephant a nebo LF System.
1: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. kalkulator.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
8: Šetřete na energiích s Datátem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Express FM.
10: Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM a taky LF System, Afraid to Feel, bát se cítit. Já jsem se včera rozhodně nebála cítit zaujetí, když jsem narazila na jeden profil na Instagramu, který sleduje přes 70 tisíc lidí a asi hodinu jsem se od něj nemohla odlepit. Abych uvedla kontext, jo, ještě než zabrousím víc do hloubky. Tak já jsem měla na gymplu vyučující naděják, která mi prostě neseděla. A její výklad dějin mě jako odpuzoval, protože se nejvíc vyžívala v tom, kdo s kým co, jak v rámci historie, tak na naší škole mezi studenty. No prostě drbna. A mě tím dost odradila. A postupně jsem si pak věkem hledala cestu k historii sama, vlastně i díky vejšce, protože tam to bylo úplně skvělý, protože jsme to brali z kontextu mediálních dějin. Ale k věci. Ten profil na Instagramu se jmenuje Budoucí učitel dějepisu a stojí za ním Martin Zdráhal. A Martin na svém profilu vysvětluje, jak historie zásadně ovlivňuje naši současnou politickou realitu, i když si to často ani neuvědomujeme. On vyvrací dezinformace a upozorňuje na to, jak někteří politici vědomě překrucují dějiny. Což, řekněme si, není nic novýho, nicméně dělají to mnohem více častěji, než si všímáme. Například snaha svalovat vinu za srpnovou okupaci z roku 68 na Ukrajince s cílem oslabit naší současnou solidaritu. A další příklady, a další příklady, a další příklady. Doporučuji Budoucí učitel dějepisu na Instagramu. A my si dáme You Want History od Kaiser Chiefs.

Tin Liquor a Hell Slot, Edge of Forever. 11 hodin a 35 minut na vlnách Express FM. Leonardo DiCaprio má za sebou role s celou řadou filmových velikánů, ale na jednoho kolegu vzpomíná s obzvláštním respektem. Nejnepředvídatelnějším hercem, se kterým se kdy setkal a stal před kamerou, tak to je podle něj Jack Nicholson. Dvojice se potkala v roce 2006, čili před 20 lety, při natáčení Oscarovýho trháku Skrytá identita režiséra Martina Scorseseho. A DiCaprio vzpomínal, že člověk u Nicholsona nikdy nevěděl, co udělá v příští sekundě. Před jednou ze společných scén dokonce za DiCapriem přišel rekvizitář s varováním, že si Jack na plac přinesl zbraň, zápalky, lahev whisky a hasičák. Nicholsonův nepředvídatelný přístup pomohl vytvořit autentické napětí. DiCaprio přiznal, že reálné překvapení a mírný strach v jeho tváři během scén s Nicholsonem nemusel vůbec hrát. Nedivím se. Jinak natáčení Skryté identity bylo plné velkých men a testosteronu a tak, protože vedle DiCapria a Nicholsona tam hráli například Matt Damon, Mark Wahlberg a nebo Alec Baldwin. Film Skrytá identita si můžete připomenout třeba na platformě Prime Video. Express FM.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci mapy.com.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na petadrogerie.cz.
7: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Alanis Morissette obvinuje svoji bývalou tour manažerku z vydírání s cílem falešně ji obvinit z držení a obchodování s drogami na letišti, pokud ji nevezme nazpátek do funkce na základě 15-leté smlouvy. O co šlo? Karen Urinovová byla vloni zadržena na britském letišti, když cestovala s Alanis Morissette na koncert do Španělska, s tím, že jí britské úřady zatkli a zabavili tašku s marihuánou a xylazinem. Během výslechu Urinovová celníkům řekla, že taška a její obsah, včetně podezřelých drog, patří jí. Dokonce také ukázala izraelskou licenci na léčebné konopí a byla propuštěna. Následně ale chtěla, aby Alanis vlastnictví tašky a drog vzala na sebe. Newyorský noční klub Basement zakazuje chytré brýle v rámci přísné nové politiky zákazu nahrávání uvnitř. Odkazuje se na závazek chránit anonymitu a bezpečnost své taneční komunity. Federální soudce v úterý zamítl žalobu podané stylistkou, která uvedla, že byla během turné Lizzo v roce 2023 vystavena nepřátelskému pracovnímu prostředí. Další podrobnosti najdete na Instagramu Express FM.
0: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policejní odborníci aktuálně exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, prohlásil ve středu ráno mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Dva lidé brzy ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět. Později ale uvedla, že se nejednalo o výbušninu. Nádraží je po uzavírce opět otevřené a vlaky se znovu rozjely. Nigerijský útočník Rafiu Duro Sinmi prožívá po letním přestupu z Pizzy do Genku s nový úvod angažmá. 23-letý bývalý kanonýr plzeňské Viktorie se v belgickém klubu stal nejdražší posilou v historii a důvěru okamžitě splácí. Skóroval ve všech čtyřech úvodních soutěžních zápasech. A dneska bude zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

9 minút popoledne sme sa poslechli Peggygu a Iris Star a ich společný track Woman. A když som byla pred chvíľou u té filmařiny, u toho DiCapria, tak sa podíváme i na jednu domácí. Česká kinematografie totiž přináší silný a autentický příběh o vyrovnávání se s těžkým životním traumatem. Do českých kin míří už zítra film s názvem 33 kroků, který vychází ze skutečných událostí z roku 2001, kdy tehdy 18-letého romského mladíka Milana Daniela brutálně napadla v Břeclavi skupina neonacistů. Milan útok s rasovým motivem přežil, ale prošel si klinickou smrtí. A v tomhletom psychologickém dramatu, které získalo zvláštní uznání poroty na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, hraje dokonce sám sebe. Snímek na pomezí dokumentu a hrané fikce je celovečerním debutem režisérské dvojice Šimona a Anny Domčekových a zaměřuje se na Milanův vnitřní svět, úzkost z možného návratu útočníka a dilema mezi touhou po pomstě a rodinnými i morálními hodnotami. Vedle samotného Milana Daniela a jeho rodiny se ve filmu objeví i Eliška Křenková v roli psycholožky nebo slovenský zpěvák a herec Robo Mikla. No a v Česku se ještě zdržíme i hudebně. Před námi je kapela Pexeso.

0: 12 hodin a 16 minut, ladíte Express FM, taky tohleto je Duke Dumont a Amy E. Need You 100%. Za malou chviličku Somber, anebo Eliza Rose a Calvin Harris.
1: Už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Express. Music first. Express FM.

Eliza Rose, Calvin Harris a jejich společný track Body Moving na vlnách Express FM. Možná to znáte. Když si doma dáte 4 pivka ve všední den, tak druhý den ráno vypadáte jak po výprasku, i se tak cítíte. Ale na Dovče, tam si klidně dáte přes den třeba 8 místních piv, možná nějakýho toho panáka. No a ráno vstanete svěží jako rybička. Jak je to možný? Není to náhoda a prej zatím stojí hned 3 věci. Za prvé, žádný pracovní stres, takže máte méně kortizolu, hormonu, co vám jinak kazí spánek. Za druhé, na dovolené nachodíte tisíce kroků denně, což tělu pomáhá zbavovat se toxinů. A za třetí, nízký adrenalin spolu s tím vším zajistí, že spíte hluboce a kvalitně, i když jste toho předtím vypili slušnou dávku. Tělo si prostě na dovolený odpočine úplně jinak. A jakoby já jsem to letos ještě neměla možnost otestovat, abych se měla po nějaký dovolený porozhlídnout, plánuju to, abych to otestovala na vlastní kůži a jako myslím to vážně, takže sbírám tipy kam na dovolenou, pokud máte nějaký fajn místo, který máte oblíbený, kde se dá jak koupat, tak zažít i město, tak i přírodu, tak klidně jsem s nima. Děkuju. Express FM.

Holzi, I am not a woman, I'm a god. Nejsem žena, jsem bůh. Ve 12 hodin a 35 minut na Expressu. Kdo je taky bohyně, byla a vždycky bude, tak to je Madonna. Teď je to, nebo dokonce přímo dneska je to, 26 let, co vyšplhala na vrchol UK Singles Chart s titulní písní Alba Music. Jednalo se o její 10. ostrovní číslo 1. A popularitě tohohle singlu určitě pomohl i videoklip, ve kterém po boku královny popu září komik Sacha Baron Cohen, respektive jeho slavné alter ego Ali G. Pár měsíců před vydáním toho tracku navíc nedokončená verze unikla na tehdejší síť pro sdílení hudby Napster, což zpěvačku dohnalo téměř k nervovému zhroucení, no a taky to vyvolalo velkou soudní bitvu celého hudebního průmyslu. Umělci se spojili v žalobách, což vedlo v červenci následujícího roku, tedy 2001, k uzavření bezplatného provozu Napsteru. Tohle je Music.

0: Výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
7: Express FM.

0: Krátce před jednou odpolední posloucháte Express FM a taky Editors a jejich single The Rush. Budeme se podívat na televizi, protože osmá řada seriálu Kriminálka Anděl odstartovala tohle pondělí v čele s herci, jako je David Švehlík, Jiří Dvořák nebo třeba Marek Taclík. Za televizi Nova na seriál nově dohlíží Tomáš Grombíř, což je dnešní host naší rozhovorové série Express Star. Podílel se mimo jiné i na seriálech Přístav, Modrý kód, Odznak Vysočina, Chlap, Policie Hvar. No a právě u té kriminálky Anděl je aktuálně kreativním producentem.
1: Kriminálka jako ze své povahy, tím jak probíhá vyšetřování a policajti se ptají rychle na dřeň k jádru věci, tak se zkrátka u toho odhalují detaily a zákulisí mnoha profesí a lidských pohnutek, takže je důležitý, aby autoři věděli, o čem píšou. Takže vhled do nějakého konkrétního prostředí a tématu je prostě velmi důležitý a je to prostě na té kriminálce znát. Když někdo napíše díl, jak se říká, jako jen tak od stolu a domýšlí si zhruba, jak to v tom kterým prostředí vypadá, anebo jestli to prostředí jako důvěrně zná, tak pak je ten díl mnohem, mnohem přesnější.
0: Celý rozhovor uslyšíte už dnes v 7 večer tady na Express FM, anebo si ho můžete pustit i na našem webu expressfm.cz. A před námi jsou ještě do jedné hodiny Underworld, anebo Bag Raiders.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči na Žďársku u obce Chlébské od rána likvidují lesní požár, který zasáhl asi hektarovou plochu. Původně vyhlášený druhý ze 4 stupňů požárního poplachu předpolednem zvýšili na třetí. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu z minulého týdne vzrostl na nejméně 1130 mrtvých, přičemž po 4462 lidech záchranáři dál pátrají. Dnes o tom informovala agentura AFP. Naděje na nalezení dalších přeživších nicméně podle úřadů slábnou, dodala agentura Reuters. Německý cyklista Florian Lipovic se 7 týdnů po operaci klíční kosti, kterou si zlomil na Tour de France, vrátí k závodění. 25-letý jezdec se příští týden představí na Giro di Toscana. A dneska nám začne od západu přibývat oblačnosti, až bude zataženo, a to zejména na horách. Na severu se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů Celsia. Je jedna odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Swedish House Mafia, Likely, Happiness is so sad. Krátce po jedné na Express FM. Doufám, že už jste po obědě, protože si jdeme hrát. Dnešní hra se jmenuje Poznej rok a pravidla jsou jednoduchý. Pustím vám v průběhu hodiny tři písničky. Všechny jsou ze stejného roku, no a vy budete hádat, o který rok jde. Ke každý skladbě dostanete nápovědu, jo, ale všechny ty skladby budete znát. A jestli vás napadne odpověď hned po tom, co zahrajem hnedka tu první, tak super, dejte mi to vědět. Jestli vám to dojde až u poslední, tak taky dobrý, hlavně, že si to užijete a že se zapojíte. Bude o mix. Najdete tam popovej hit, kousek britského indie roku a elektroniku. Ale všechno to vyšlo přesně ve stejném roce a ten si máte tipnout. Tak schválně, jak rychle na to přijdete. V prosinci tohoto roku zmizely hraniční kontroly mezi Českem a sousedními zeměmi. A my jsme tak vstoupili do schengenského prostoru. Tohle je vaše první nápověda k tomu, který rok hledáme. A jakmile vás napadne, který rok by to mohl být, napište mi to na 602 604 903. A my jdeme na první track z toho stejného roku.

0: Tohle to byl producent Ketama se svým trackem It Gets Better na Express FM, kde nás za chvilku čekají Kesejbin, nová Charlie XCX a nebo si dáme druhou nápovědu k tomu hledanému roku. Už mi začaly chodit první vlaštovky, tak ještě dáme pár nápověd, než to tady odbouchnem.
1: Ostrava za jeden den? Ale no tak. Zůstaňte o noc déle. S kartou Ostrava Card máte při pobytu na dvě a více nocí výhody a slevy na zážitky, kulturu i dobré jídlo. Bo Ostrava není na otočku, Ostrava je na pořádně. Více na ostravacard.eu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Krátce před půl druhou ladíte Express FM, tohle byla Charlie XCX a její Wink Wink. Hrajeme tady hru Poznej rok. Já vám pouštím skladby z jednoho stejného roku. Vaší první nápovědou byla Rihanna a její track Umbrella a taky vstup do Schengenu. Jdeme na druhou nápovědu a druhou píseň, ke kterým hledáme rok. Orkán Kirill způsobil na začátku tohoto roku výpadky elektřiny nejen po celém Česku. Páchal škody zejména v okrese Klatovy, kde zničil skoro 3 miliony kubických metrů dřeva. To znamená, že v okrese Klatovy padla třetina celkových škod v Evropě. Orkán tady trval víc než 8 hodin a následky byly katastrofální. Důsledkem orkánu na Šumavě jsou holé šumavské vrcholy. No a ve stejném roce vydali Arctic Monkeys i následující skladbu. Pokud máte tip, který rok hledáme, napište mi to na 602 604 903.

Tohle to byla Aiko se svým singlem Time na Express FM, kde hrajeme hru Poznej rok. Já vám pouštím skladby z jednoho stejného roku. Nápovědy byly Umbrella od Rihanny, Fluorescent Adolescent od Arctic Monkeys, no a pak jsme ještě mluvili o tom, že jsme vstoupili do Schengenu a byli jsme zasaženi v tomto roce orkánem Kyrillem. Poslední nápověda je před námi, bude kratoučka. V námi hledaném roce se Evropská unie rozrostla o Rumunsko a o Bulharsko. A z té hudby francouzské duo Justice vypustilo do světa banger, který obsahuje řadu odkazů na krále popu Michaela Jacksona. Takže já uzavírám sázky. Svůj tip na to, který rok hledáme, mi pošlete na číslo 602 604 903 a jdem si pro ty Justice.

0: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídaně?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Express. Music first. Express FM.

10 minut před druhou odpolední ladíte Express FM, tohle jsou Django Django a Cameos a čas vypršel, přátelé. Je to tady, jdeme si říct, jaký byl ten správný rok, který jsme hledali. Jestli jste hádali rok 2007, tak gratuluju, trefili jste to přesně. Úplně nejrychlejší byl Martin, tento i s Ondrou vystřelili hned při tom, když hrála Rihanna. Jste šikovný? Klobouček dolů. Děkuji i ostatním, co se zapojili. Třeba takovej Jarin mi psal, že v tom roce založili s kamarádama kapelu Zlatý déšť. Já jsem si s dovolením něco pustila a je to takový fajnový punk, tak až někde budete na nějaký akci a bude tam hrát kapela Zlatý déšť, tak na ně určitě zajděte. Zpátky ještě k naší hře. Je to teda rok 2007. V tomhletom roce byla na ostrově Jamese Rosse u pobřeží Antarktidy otevřena česká Mendelova polární stanice. Taky byl ve Velkochovu v Tisové v Ústí nad Orlicí, v okrese Ústí nad Orlicí, zaznamenán první výskyt viru ptačí chřipky v chovu na území Česka. A taky byl představen úplně první iPhone společnosti Apple a na počítačích akorát vyšly Windows Vista. Zakončíme to ještě jednou skvělou skladbou, která v roce 2007 taky vyšla. A je to Valérie od Marka Ronsona a Amy Winehouse.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Letošní léto bylo 11. nejsušší od roku 1961. V červnu až srpnu napršelo v průměru 193 mm srážek. Celý letošek se tak zatím jeví jako třetí nejsušší, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance. Chce dál posilovat svou přítomnost v oblasti tváří v tvář nárokům prezidenta USA Donalda Trumpa, píše agentura Reuters. Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada přichází do skupiny trenéra Lorana Mulliho. 19-letý český reprezentant se do Nizozemska, kde pod vedením švýcarského kouče trénuje i halová mistryně světa na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, přesune na podzim. A dneska bude převážně oblačno a zejména na horách na severu se ojedinělé vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ano, tohleto byla nejhranější píseň tohoto týdne u nás na Express FM. Ain't in LA od Adély. Mimochodem, zrovna v LA jedna taková bad bitch, o který Adéla zpívá, je. A to je Beyoncé, která dneska ode mě dostává palec nahoru. Protože zpěvačka Beyoncé prostřednictvím svojí nadace Be Good poslala 200 tisíc dolarů, čili víc než 4 miliony korun na pomoc americkému státu Indiana, který zasáhly ničivé bouře a rekordní záplavy. Přírodní pohroma tam zničila infrastrukturu a připravila o střechu nad hlavou víc než 1000 lidí. Darovaný peníze jdou přímo místním organizacím, které obětem zajišťují jídlo, přístřeší a základní potřeby. A ještě jako velký big up za to, že tohle to není její první velkorysý gesto v posledních dnech, protože minulý týden darovala Beyoncé $1 million na obnovu Kolumbie, kterou zasáhlo silný zemětřesení. To je paráda.

0: Tohle to jsou Foster the People a jejich track Houdini. Jako Houdini se tady za malou chvilku zjeví taky duo Black Keys. No, nebo Hugel.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Nová sezóna CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na Kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
9: Nový Matcha Spot je tady. Matcha Station otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské matchi. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku matchastation.cz. Těšíme se na tebe.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Music. First.
12: Express FM.

Za chvilku bude půl třetí odpoledne, posloucháte Express FM. Tohle to byl Hugel, Moving to the Sun, taková příjemná elektronika. No a před námi je taky příjemná elektronika, i když taková trošku temnější a pomalejší. A bude to americké synthpopové duo MGMT se svým hitem Little Dark Age. Ten vydali v roce 2017, ale mnohem většího věhlasu se mu dostalo o 3 roky pozdějiš. Během pandemie v roce 2020 se stal track Little Dark Age obrovským hitem na TikToku, kde doprovázel videa k nejrůznějším společenským i politickým tématům. A vrcholem všeho pak bylo, když si ho v roce 2024 bez dovolení půjčila britská konzervativní strana do svojí volební kampaně k záběrům armády. Já jsem si myslela, že tady ty bejkárny dělá jenom Bílej dům, ale v roce 24 to byla i britská konzervativní strana. Kapela MGMT tehdy politikům řekla, ať si z nich nedělají srandu, a že jejich skladba rozhodně není k dispozici pro tyhle ty účely.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Alanis Morissette obvinuje svoji bývalou tour manažerku z vydírání s cílem falešně ji obvinit z držení a obchodování s drogami na letišti, pokud ji nevezme naspátek do funkce na základě 15-leté smlouvy. O co šlo? Karen Urinovová byla v loni zadržena na britském letišti, když cestovala s Alanis Morissette na koncert do Španělska, s tím, že ji britské úřady zatkli a zabavili tašku s marihuánou a xylazinem. Během výslechu Urinovová celníkům řekla, že taška a její obsah, včetně podezřelých drog, patří jí. Dokonce také ukázala izraelskou licenci na léčebné konopí a byla propuštěna. Následně ale chtěla, aby Alanis vlastnictví tašky a drog vzala na sebe. Newyorský noční klub Basement zakazuje chytré brýle v rámci přísné nové politiky zákazu nahrávání uvnitř. Odkazuje se na závazek chránit anonymitu a bezpečnost své taneční komunity. Federální soudce v úterý zamítl žalobu podané stylistkou.

0: Lipskou, která uvedla, že byla během turné Lizzo v roce 2023 vystavena nepřátelskému pracovnímu prostředí. Další podrobnosti najdete na Instagramu Express FM.
1: Express FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém All-in účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. All-in. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: pak hrnky, flašky, kufříky,
5: vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
7: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
12: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
13: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to je nadějný, talentovaný český producent, který se říká Remedy a tohle to je Berlinou. Vzhledem k tomu, že se blíží třetí odpolední, tak já mám pro vás jeden superový fun fact nakonec. Věděli jste, že starověcí Egypťané používali jako lék na bolest zubů mrtvé myši? Když někoho trápil zub, tak si dal celou mrtvou myš přímo do pusy. A tomu mělo pomoct. A pokud by vám tohleto přišlo málo, tak v alžbětinské Anglii se myši zase rozřezávaly na půl a přikládaly na kůži jako osvědčený lék na bradavice. Přísahám, že dlouho jsem neslyšela nic tak nechutného. Nicméně, aspoň hudebně si chuť můžeme spravit, protože si pustíme hudebníka, producenta, který se říká Danger Mouse. No a zítra už jedeme podle klasického rozvrhu, takže se budu těšit mezi 10:00 a 1:00 odpolední. Páčko. Express. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česko má potíže s koordinací protidronové obrany kvůli kostnaté legislativě a zdaleka není jedinou evropskou zemí se stejným problémem. Průnik 3 dronů na letiště v Lipsku ukázal na podobné problémy i v Německu a další státy na tom nejsou o mnoho lépe. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a ex-prezident Dmitrij Medvěděv pohrozil Německu útoky na všechny továrny, kde se vyrábí drony pro Ukrajinu a doplnil, že útoky mohou přijít i na některá další místa v Berlíně. Učinil tak ve středu ráno na síti Telegram v reakci na prohlášení Berlína, že zase první hybridní útok na letiště v Lipsku může právě Rusko. Po sestupu Wolverhamptonu z Premier League okolo reprezentačního kapitána Ladislava Krejčího kroužila řada zájemců. Po úterním uzavření přestupových oken Top League je ale jasno, 27-letý obránce bude pokračovat ve Wolves, což po prohře 2-4 s West Hamem potvrdil i kouč César Pejoto. No, jak bude zítra, tak zhruba jako dnes, tedy polojasno až oblačno, teploty 21 až 27 stupňů, ojediněle přeháníky na horách by mělo být kolem 17. Je 15.02 a na Express FM startuje poslední prodloužený Express Drive na nějakou dobu, protože zítra už tady budeme mít Veroniku, ale dneska vás zdraví ještě v tomto čase Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Barry Can Swim, Return to Bebo, 15.08. Jak už jsem říkal, dnes poslední prodloužená jízda Express Drive, protože Veronice už končí dovolená, zítra se na vás těší mezi 13. a 16. a nám se všechno vrací do starých kolejí, ale dnes tedy ještě 4 hodiny, no ty vyvrcholí mezi 18. a 19. představením pětice nových singlů v našem éteru. K tomu samozřejmě nějaké ty zajímavé informace, ať už ze světa vědy, hudby nebo čehokoliv jiného, co se naskytne. No a nesmí chybět ani skvělá hudba. Jak je to na Express FM zvykem?
1: Express. Express Drive.
0: Právě teď Radiohead a jejich High and Dry, za chvilku taky The Avalanches a Jamie XX nebo Empire of the Sun. No a dáme si taky náš pravidelný každodenní old school. No a dneska k němu nemáme žádnou extrémní příležitost, ale podíváme se na to, že už tady máme září.

0: to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do 3 splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopee. Otestováno se zárukou levněji. Na swopee.cz.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulator.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulator.cz.
3: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Auto Euro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Express. Music first. Express FM.

Za dnešním oldschoolem, tedy oldschoolem pro středu 2. září 2026, vyrazíme do roku 1978. Tehdy americká kapela Earth, Wind and Fire vydala nový single, který byl jedním ze dvou nových kousků na kompilačním albu The Best of Earth, Wind and Fire Volume 1. No a ten se jmenuje September, takže proč ho dneska hrajeme je asi na snadě, protože včera nám začal právě takto pojmenovaný měsíc. Co je zajímavé, tak tento single vyšel až 18. listopadu 1978. Taková promarněná šance. V září se teprve nahrával, ale je možné, že právě to, že ho nahrávali v září, je inspirovalo k tomu, aby září objevovali. A to hlavně Ellie Willis a Maurice White, tedy slavný skladatel, který mimo Earth, Wind and Fire napsal třeba pro Pet Shop Boys jejich velký hit What Have I Done to Deserve This? A pro Earth, Wind and Fire napsal kromě September taky skvělý Boogie Wonderland. No a společně s ním je pod textem podepsaný lídr kapely Earth, Wind and Fire Maurice White. Hudbu pak složil L. McKay, který právě v této kapele hrál na kytaru dlouhá léta. No a myslím, že není překvapením, že tahle píseň měla milionové prodeje na zámořském trhu, ale i samozřejmě třeba v Evropě. Co se týče zámořské hitparády, tak tam skončila v té hlavní na 8. místě, na jedničce pak v R&B Songs, no a na ostrovech to dotáhla na příčku 3. No a samozřejmě je spousta coverů, předělávek, samplů a tak dále, no a třeba ve skvělém filmu Neporazitelní, samozřejmě tam taky zazněla tahle píseň a my si už jdeme pustit dosti slov, ať mluví hudba. Earth, Wind and Fire, September.

Pokud jste právě podřimovali třeba v kanceláři nebo doma na gauči, tak věříme tomu, že Royal Blood vás rozhodně probudili a vaši královskou krev vám pořádně rozproudili. Tohle byla jejich novinka Ten Over Ten. No a my o spánku teď budeme chvilku mluvit, protože možná jste si toho všimli, pokud máte už potomky, že vaše děti lépe spí ve společnosti otců než maminek. A má to vědecké vysvětlení, protože otcové mají nižší tón hlasu, což snižuje hladinu kortizolu u dětí až o 28% a sklidňuje tedy nervový systém. Pomalejší srdeční tep otců ve srovnání s matčiným funguje jako přirozené sedativum a vyšší tepelný výkon mužského těla vytváří optimální teplotu pro hluboký a regenerační spánek. Tahle jedinečná kombinace pomáhá dětem cítit se v noci bezpečně a uvolněně. Takže není to tím, že byste byli dobří otcové, ale je to prostě klasická biologie, nicméně určitě jste i dobří otcové. Jediné, co tady ta studie neříká, jak jsou na tom otcové, když spí po boku svých dětí, protože nevím, jak vaše děti, ale to, ten můj syn, to je přesně to, co se píše vždycky na sociálních sítích, tedy že spát s dítětem je jako spát s chobotnicí, pořád do vás kope, mlátí vás, mlaská vám do ucha a tak dále. Takže já třeba zas tak moc dobrý spánek ve společnosti svého dítěte nemám, ale co bych pro něj neudělal, když mu to tak prospívá. Express Drive. Na Expressu.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
3: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
4: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: má stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Music. First. Express FM.

0: some type of skin. My se tady často zabýváme jídlem v našem pořadu Express Drive a nejinak tomu bude i dneska, ale bude to spíš o jídle, které si někde z nějakého důvodu nedáte. O tom, že jsou v Singapuru zakázané žvíkačky, už jsme tady hovořili vícekrát, tak to už nemá cenu. Stejně jako o tom, že Francie zakázala ve svých školních jídelnách kečup. Ve Skotsku mají rádi haggis, ale ten si nemůžete dát nikde v Americe, protože tam je mimo jiné ovčí žaludek, teda v tom se to vlastně vyrábí, no a ten je zakázaný americkými zákony, jídelními nebo stravovacími, potravinářskými, jak chcete. Samosa, to je velmi oblíbená záležitost, ale třeba v Somálsku byla zakázána docela často, protože její trojúhelníkový tvar připomínal náboženské křesťanské symboly. Co se taky nesmělo prodávat ve Spojených státech, tak to byly vajíčka s hračkou uvnitř, tedy nejčastěji Kinder Surprise, protože v Americe dlouho platil zákon, který zakazoval hračky, respektive cokoliv nejedlého, aby bylo uvnitř jídla. No, tak víte, musí tam mít i návod na to, že nesmí sušit kočku v sušičce, tak bude jít by nesnědli potom nějakého dinosaura třeba uprostřed vajíčka. Sushi, to je zakázáno údajně v Severní Koreji, protože je to moc luxusní, no a oni jsou přece úplně obyčejní. No a co je také zakázáno v Evropě, tak to proto, a hlavně tedy v Austrálii a v Evropě, tak to jsou malé takové pohárky z želé, které jsou velmi oblíbené v Americe, a to proto, že jsou tak malé, že by vám mohly celé zapadnout do krku a udusit vás. Takže to je z velmi praktického důvodu. Pokud víte i vy o nějakém jídle, které se někde nesmí jíst, tak mi klidně napište na 602 604 903, anebo které jídlo byste třeba zakázali u nás.
1: Odpolední Drive
2: na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za vážné označil ve středu premiér Andrej Babiš poslední incidenty v Německu týkající se možného terorismu a sabotáží podporovaných Ruskem. Babiš chce s evropskými partnery jednat o dalším posílení bezpečnosti. Incidenty nelze podle něj brát na lehkou váhu. V Kyjevě se ve středu ráno strhla přestřelka mezi členy služby bezpečnosti Ukrajiny a hlavního ředitelství rozvědky ministerstva obrany Ukrajiny. Ukrajinská policie kvůli ní uzavřela ulici Jurie Šumského. Tři členové HUR během přestřelky utrpěli zranění. Na přelomu první a druhé poloviny Vuelty odstupuje další z velkých hvězd. Do cíle v Granadě se nepodívá dánský cyklista Mats Pedersen. Jedna z největších postav nedávné Tour de France nenastoupí do 11. etapy a to kvůli nemoci a výsledkům daleko za očekáváním. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Na nehody pozor na Pražském okruhu, tedy na D0, na exitu 23, u nájezdu z D5, směr k D1, je tam nehoda, která brání provozu na celé vozovce. Nehoda je taky na silnici 56 v Ostravě, a to na úrovni Moravské Ostravy a Přívozu. A další bouračku hlásí taky Radlická v Praze. Bohužel nemáme tady přesné upřesnění, jak na této dlouhé silnici a kde to přesně. Každopádně dávejte pozor, ať už jedete kamkoliv, a i nadále poslouchejte Express FM v 16.00. Vás z tohoto skvělého rádia a z Express Drive zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Sinning in the Rain. Doufejme, že to bude zase brzy pravda, že si budeme moci zatancovat v dešti, protože ten déšť zkrátka potřebujeme. My se tady rádi zabýváme různými vědeckými poznatky, různými zajímavostmi. A tak vám třeba řeknu, že pokud si sepíšete svoje starosti na papír, tak vám to vlastně pomůže, jako kdybyste byli u psychiatra nebo psychologa. A je to opravdu potvrzeno vědou. Stejně tak, jako že vaše tělo se uzdraví rychleji, pokud vy sami tomu věříte. To taky není jenom nějaká naděje, ale neurověda. Takže pokud náhodou vás teď něco trápí, ať už na vaší duši nebo na vašem těle, tak věřte tomu, že to bude lepší. Sepište to a kdyby to náhodou nepomohlo, tak to aspoň budete mít sepsané pro vašeho psychologa a nebo vašeho obvodního lékaře.
1: Středeční odpoledne na Express FM. Express
2: FM. Čau, tady je Albert z Lake Malawi a zdravím posluchače rádia Express FM.

0: Vyražte na víkend do Ostravy. Objevte hornickou historii Landeku, architekturu Grossmanovy vily, projděte si industriální Dolní Vítkovice nebo oblíbené nábřeží Ostravice. Čtyři různé tváře jednoho města. Více tipů na výlety hledejte na visitostrava.eu.
1: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
2: Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
9: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
10: Pozor, v Masaryčce se slaví. Už 5 let pro vás servírujeme českou kuchyni v moderním pojetí. Skvěle načepované tankové pivo a atmosféru, která spojuje historii s dneškem. Přijďte oslavit 5. narozeniny restaurace Masaryčka. www.masaryčkarestaurace.cz.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Omacávebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: jich extra L, no a extra taky jsou peníze, které berou různé profese. Já jsem našel takový zajímavý příspěvek z jedné internetové stránky o bohatství, která přepočítala do dnešních platů platy seriálových hrdinů. Tak třeba Walter White z Breaking Bad, tedy prvníkového táty, ten jako středoškolský učitel chemie bral zhruba kolem 105 tisíc měsíčně na koruny, tedy 65 tisíc dolarů ročně. Rachel Green, která v Přátelích dělala vlastně nákupčí pro velký řetězec, tak ta, si představte, že brala zhruba 500 tisíc ročně v dolarech. Což vychází téměř 100 tisíc měsíčně, a když si vzpomenete, jak ona pořád bojovala s penězi, těžko říct, do čeho je pořád dávala. Jim Hopper, tedy šerif z malého města ve Stranger Things, tak ten si přišel zhruba na 1,7 milionů korun ročně, což taky není úplně k zahození, když samozřejmě musíme k tomu brát taky ceny a tak, ale on je na malém městě. Ted Lasso, ten se dostává do úplně jiných výšin astronomických až téměř, protože je to trenér z Premier League a ti berou průměrně 20 milionů dolarů ročně, to znamená zhruba 417 milionů korun. To je docela pěkná částka. Pokud se podíváme na kultovní kancel, tak tam Michael Scott jako regionální sales manager si přišel zhruba na 100 tisíc dolarů za rok, což tedy dělá, když si to propočítáme, necelých 200 tisíc měsíčně. No a Meredith Grey z chirurgu, tak ta si přijde na takových pěkných, na takový pěkný milion korun měsíčně v přepočtu. Co by za to asi dali doktoři v Česku? No a mám tady ještě dva příklady. Sheldon Cooper jako teoretický fyzik bere zhruba 5 milionů korun ročně a taková Miranda Priestly, teda samozřejmě šéfredaktorka modního magazínu Vogue, chcete-li teda Runway, tak ta bere zhruba 42 milionů ročně jako plat. No a zakončíme to jedním zajímavým případem, a to je SpongeBob, který grilluje burgery, a ten si přijde zhruba na 47 tisíc dolarů ročně údajně, což je, když to zhruba spočítáme, tak zhruba 1,2 milionu. To znamená zhruba 100 tisíc měsíčně. To není úplně špatná výplata pro takového chobotňáka nebo respektive pro takovou houbu z moře. No, my si radši dáme další hudbu. Teď přichází West Side Cowboy anebo Leon Bridges.
1: Drive. Odpolední drive
2: na Expressu.

5. září vyjde další album tohohle chlapíka Leona Bridgese, Happiness Anytime. Pokud jste náhodou už na internetech narazili na nějaký single, tak možná jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Tak vězte.

0: že tohle nové album pro něj produkují 2/3 Jungle. A je to na tom teda hodně slyšet. Já dokonce, když jsme se tady o tom bavili s Petrem, tak jsem říkal, že tenhle ten rodák z Atlanty zní jako Jungle s trochu jiným vokálem. Tedy samozřejmě vokálem Leona Bridgese. Jestli se někdy nějaký single probojuje k nám do éteru, nevím. My hrajeme právě originál Jungle a dneska se k tomu ještě v rámci novinek dozvíme. Pokud chcete vědět víc, klidně koukněte na web expressfm.cz a dostanete tam jasnou nápovědu.
1: Express Drive na Expressu.

0: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky,
2: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
8: Nový Mačaspot je tady. Mačastation otevřela svou první pobočku ve Westfield Chodov. Přijď ochutnat drinky z prémiové japonské mači. Inspiraci hledej na našem Instagramu a TikToku mačastation.cz. Těšíme se na tebe.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou DXX, o kterých se chvilkama mluví o tom, že by měli vydat novou desku. Mezitím všichni členové dělají na svých solových věcech. Údajně byli zavřeni ve studiu, ale zatím tedy nic moc nového jsme neslyšeli. Koncertovali, byli třeba na Primavera Sound v Barceloně. Teď mají před sebou dvoják na festivalu v Texasu v USA, Austin City Limit. Taky vyrazí v listopadu do Mexika, ale kde nic, tu nic jinak, no, tak se necháme překvapit, jestli vyrazí na nějaké turné samostatné, ne jenom na festivaly, a jestli se budeme moci těšit třeba i u nás, protože DXX máme rádi a rádi bychom, aby nepřijeli jednotliví členové, ale celá parta, tedy Romy, Oliver Sim a Jamie XX dohromady. Tak se těšit můžeme. Za chvilku je tady 17. hodina, do té doby Return anebo In Parallel.
1: Express. Express Drive. Time to make the club go up.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Přestože stíhaný Tomáš Jiříkovský odvolal svůj bitcoinový dar ministerstvu spravedlnosti, zpátky jej tak hned nedostane. Ministerstvo bitcoiny za téměř miliardu korun nevrátí, jsou zajištěné a podle policie pocházejí z trestné činnosti. Německé hospodářství v letošním roce vykáže růst o 1,2%. V podzimním výhledu to uvedl Německý institut pro hospodářský výzkum a zlepšil tak svou letní prognózu, kde předpovídal růst o 0,5%. Ukázalo se, že německé hospodářství je odolnější, než se původně zdálo. Ruský hokejový svaz se odvolal ke sportovnímu arbitrážnímu soudu v Lausanne proti zákazu startu svých týmů v mezinárodních soutěžích, včetně mistrovství světa, který Mezinárodní federace hokejová potvrdila na konci července. Rusové prohlášení na webu domácí federace oznámili, že s posledním srpnovým dnem předali arbitráži potřebné materiály a slyšení se uskuteční koncem října. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle déšť nebo přeháňky, teploty 21 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Pozor na nehody na silnici 46 u Moravského Berouna na Olomoucku. V Praze vás nehody přibrzdí v Žampionové a v Patočkově, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh před vjezdem do Strahovského tunelu. Pozor i v ulici Havlíčkově v Olomouci a ve Slezské Ostravě v ulici u Kapličky. No, pozor dávejte všude, ať neuděláte nějakou novou nehodu, kterou bychom tady museli hlásit za hodinu. I nadále posloucháte Express Drive a i nadále vás zdraví Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Takový dublinský dvojboj máme za sebou. Před chvilkou YouTube, teď Fontaine's DC. No a o Fontaine's DC a vlastně i trochu YouTube bude řeč i nadále. Fontaine's DC v pondělí oznámili koncert na Slane Castle, tedy jak my říkáme rádi na hradě ve Slaném v Irsku. Tam je kapacita 80 tisíc lidí. No a dneska přidali koncert další, protože je obří poptávka. Budou teprve třetí irskou kapelou, která tam bude v roli headlinerů vystupovat. Po boku jim pak budou Hayley Williams, Damien Dempsey a Madra Salah, tedy co by předskokani. V roce 1981 tam byly Thin Lizzy, v roce 2001 U2, no a v roce 2027 tedy Fontaine's DC. Jinak na tomto krásném a zajímavém zámku, nebo hradě, chcete-li, koncertovali třeba taky Rolling Stones, Bruce Springsteen, Queen, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Metallica, Eminem a nebo taky relativně nedávno Harry Styles. Je to prostě bomba. A co je teda zajímavé, že oba koncerty se konají během víkendu, kdy se bude konat taky Glastonbury. A samozřejmě už se rojí otázky, zda Fontaine's DC budou hrát právě na Glastonbury. A pokud ano, mohli by hrát buď ve čtvrtek nebo v pátek, ale je to jedno, protože v tuto chvíli samozřejmě nikdo zatím neví, kdo na Glastonbury hrát bude a kdo tam vystoupí. Spekulovalo se Oasis, to už Liam samozřejmě dementoval, ale taky to může být samozřejmě jenom jenom taková kouřová clona a možná tam nakonec i vystoupí, ale musíme si tedy počkat. Kdybyste náhodou na Slane Castle chtěli vyrazit, tak zítra 3. září se začnou prodávat vstupenky na ten další koncert a můžete samozřejmě zkusit své štěstí a vyrazit do Irska. Je to tam hezké a teče tam hodně piva.
1: Express Drive
2: na Expressu.
0: Kdo taky bude koncertovat, tak to jsou PSH už zítra na Pražské Štvanici. Měli jsme tady o tom telefonát s Orionem a tohle to jsou PSH, někdo jiný.

0: Tak tohle je Lizzo, její Love in Real Life, dá se říct, že poslední hit, který jsme od ní dostali, a jestli budou nějaké přibývat, to se uvidí. Její kariéra je tak trochu v troskách po všech těch žalobách od jejich spolupracovníků, ale pozor, první soud už je za ní a vyhrála ho. Více se dozvíte na našem Instagramu express_fm.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: To jste ještě neviděli. Objevte unikátní naučnou stezku vrcholu Jeseníků s originálními dřevěnými sochami. Na trase dlouhé 360 metrů poznáte 14 jesenických tisícovek, jejich příběhy i legendy. Vydejte se za nimi do Šrotových lázní v Dolní Lipové. Více na webu lázně-lipová.cz.
3: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto, konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: 17:28 na Express FM dozněla Georgia s Davidem Jacksonem a Get Me Higher. Kdo taky byl často high, tak to byl Matthew Perry. A ten teď dostane, nebo na jeho počest vznikla dokumentární série, kterou chystá Netflix, a to už brzy. 27. října ji budete moci zhlédnout na téhle streamovací službě. V dokumentu The One About Matthew Perry, což samozřejmě naráží na názvy všech epizod Přátel, se dostane hlavního slova jeho sestře, Mia Perry Bowick se jmenuje, a taky jeho dlouholetým nejlepším přátelům. Mia k tomu řekla, že dlouho trvalo, než se přenesla přes jeho odchod, a že samozřejmě proto trval taky tak dlouho vznik tohodle dokumentu, ale že ona na něj samozřejmě neviděla jenom Chandlera, což je poměrně logické, ale celou velkou personu, mimo jiné tedy i člověka, který bojoval relativně úspěšně se svými závislostmi. No, pokud byste se těšili, tak ještě jednou, je to ten termín té premiéry 27. října, tak to už je vlastně za rohem. Za rohem je taky další skvělá hudba, Doja Cat a Tizo Touchdown, jejich Maska, a nebo také Harry Styles se singlem Dance No More.
1: Odpolední drive
2: na Expressu.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukaž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge, poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: CZ Doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji, jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný. Spěchejte na www.webglobe.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte

0: dramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Joe Black a jeho I Need a Dollar. Kdo rozhodně nepotřebuje dolary další, to je Lewis Hamilton, sedminásobný šampion Formule 1, patří k nejlépe placeným sportovcům historie a teď si taky splnil svůj klukovský sen. Hold na to má. Na sociálních sítích se pochlubil novým Ferrari F40, to stálo 30 let opuštěné a zaprášené v garáži a teď za pomocí techniků značky Ferrari znovu ožívá. On už ho řídil mnohokrát, ale až teď si pořídil svůj vlastní kousek. Neprozradil, kde ho koupil, ale očividně to je vůz, který stál 30 let v garáži, zdobila ho silná vrstva prachu, no a vzhledem k tomu, že on pro Ferrari jezdí, tak pravděpodobně ho tak nějak vzal do práce a kluci se na to podívali. Takže je tam rozebraný celý stroj, části motoru, podvozku i kabiny na fotkách, které si můžete prohlídnout u Lewise Hamiltona na sociálních sítích. No a teď tedy pravděpodobně bude v něm drandit, ale spíš ho bude mít někde zaparkovaný v garáži, protože tenhle ten vůz, který se vyráběl v letech 87 až 92, vznikl v počtu pouhých 1311 kusů, i když vlastně původně to mělo být jenom 450, ale tím, že se všechny prodali ještě před zahájením výroby, tak prostě potom Ferrari přidalo pár kousků. No a Lewis Hamilton k tomuhle modelu má asi svůj speciální vztah, protože, jak už jsem říkal, jezdil v něm i dřív a dokonce, když bylo oficiálně oznámen jeho přestup do Ferrari, respektive už byla první fotka z jeho práce nové, tak právě stál v takovém černém obleku a v černém kabátě před ústředím Ferrari a před ním, respektive za ním, stála právě F40. Takže teď si splnil sen a tak to má být. Já bych si takové autíčko mohl koupit taky, ale nechci. Ale vlastně už ho mám u našich ve vitrínce. Jednak u 43.
1: Express. Express Drive.
0: Na Express FM posíláme další skvělou hudbu, tohleto je Steve Lacy a jeho Oh Yeah a pak taky Yeah, Yeah, Yes a Wolf.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Žalostné budou pro zemědělce v Česku u některých komodit výsledky sklizně. Letošek totiž patří k nejsušším rokům tohoto století. Situace je tak vážná, že i kdyby přišly vydatné deště některým plodinám, to už ani nepomůže. Zjistili to agronomové z brněnské Mendlovy univerzity. Otázkou je, jak se propad projeví v cenách ohrožených komodit. Americký ropný gigant Chevron získal přístup k novým ložiskům ropy ve venezuelské těžební oblasti Orinoco. Firma to ve středu uvedla na svém webu. Kádr nováčka první fotbalové ligy Artis Brno rozšířil polský záložník Dominik Sarapata. 18-letý hráč přišel na hostování do konce sezony z FC Kodaň. Zítra bude polesno až oblačno, ojediněle déšť nebo přehánky, teploty 21 až 27 stupňů, na horách bude kolem 17. Nehoda vás teď zdrží na 15. kilometru D46 ve směru do Olomouce, na silnici 2 na průtahu Pardubicemi, taky na silnici 68 u návsí na Frýdeskom Místecku a v Olomoucké ulici v Brně. Jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, kde vám v Express Drive jdeme představovat 5 novinek pro tento týden.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byl sladký single od The 1975 s názvem Chocolate a my jdeme na představování dnešních novinek, dnešních nových kousků v našem éteru. Za tou první novinkou jdeme do Anglie, odtud pochází 27-letá zpěvačka a skladatelka Rachel Chinuriri a ta oznámila vydání svého druhého alba pod názvem I Think I Spoke Too Soon, vyjde 16. října, no a spolu s oznámením Rachel rovnou vydala i pilotní single One Song Away From Crying, tak si ho pojďme pustit.
1: Novinka. Express FM.
2: Rachel Chinuriri, One Song Away.

0: Tohle byly Peggy Gou a taky Ayra Starr a spolupráce na trase Jižní Korea-Nigérie. My ještě chvilku zůstaneme u tanečních beatů, protože vyrážíme opět do Anglie za Gorgon City, tahle úspěšná anglická taneční dvojice, kterou už od roku 2012 tvoří Kai Gibbon a Matt Robson Scott, neboli FOMO a Rock'n'Ruin, chystá další album, a to šesté, a jejich aktuální single Oracle taky disponuje vokály od londýnské zpěvačky Jem Cook, kdy ta šestá deska, která naváže na dva roky starou nahrávku Realm, vyjde, to zatím nevíme, ale tenhle ten single se tam určitě bude výborně hodit, protože pánové vždycky dělají skvělou taneční hudbu. Tak pojďme na to.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Gorgon City a Jem Cook.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
2: CZ doména se slevou 72% jen za 99 korun. EU dokonce o neuvěřitelných 90% levněji jen za 29 korun. A to není vše. Registrujte si oblíbené domény u WebGlobe nyní za zlomek ceny. Ale rychle, než je sebere někdo jiný.
3: Spěchejte na www.webglobe.cz.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Music. First. Express FM.

I tohle byla ještě nedávno novinka Somber a My Body Isn't Ready. No a my vyrážíme za izraelsko-americkou trojicí Eitan Pellet, Aviv Bernholis a Shen Cordova. To jsou pánové, kteří donedávna skládali hlavně pro jiné interprety, no ale potom si založili svoji kapelu Temper City a hned jejich společný první single Self Aware patří k největším virálním hitům letošního roku. Teď už je tady druhý oficiální single a v brzké budoucnosti by měla vyjít i jejich debutová deska, ale nic víc zatím nevíme, tak doufejme, že se to třeba celkem brzy dozvíme. Tady jsou Temper City a jejich Reverse Psychology. Novinka.

o tom, že tady na Express FM patříme mezi fanoušky britské trojice Jungle, nemůže být pochyb. Josh Lloyd Watson, Tom McFarland a Lydia Kito dělají skvělou hudbu a proto taky často nasazujeme a rádi nasazujeme jejich nové singly. Oni už před půl měsícem vydali svoje páté album, které se jmenuje Sunshine. Na serveru Metacritic svítí velmi slušné hodnocení 78 ze 100. No a nám tak dělá radost, že do našeho playlistu nasazujeme další kousek z téhle desky, a to single Someday Somewhere, který jste mimochodem slyšeli už před nějakým časem právě v Express Drive. Novinka. Novinka.

Jungle. Someday, somewhere.

0: Tohle je tasmanský producent Lute, společně s ním frontman Men and Work, tedy Colin Hay, a nová verze hitu téhle kapely Down Under. My ještě chvilku zůstaneme u protinožců, protože Gang of Youth, tahle australská kapela, je po několika leté pauze zpět. Vydali první single ze své chystané čtvrté desky. Kdy tohle album David LaPepe, Jung Kim, Donny Borzestovsky a Tom Hobden vydají a jak se bude jmenovat, to zatím nevíme. Co víme, je, že v listopadu a v prosinci přijedou do Evropy, konkrétně do Amsterdamu, Paříže, Manchesteru a Londýna, a to by v tom byl čert, aby v té době už to album nebylo pro fanoušky k dispozici, aby si mohli zaspívat právě v těchto halách s nimi. Tak doufejme, že se nepleteme a že někdy tak zhruba začátkem listopadu bychom se mohli toho alba dočkat. Teď tady je první ochutnávka ve formě singlu Things Take Time.
1: Novinka.

0: Haló, tady kalkulátor. Koupili byste si rohlík za 10 korun, když ho můžete mít za 2? Tak proč platíte zbytečně moc za elektřinu a plyn? Na kalkulátor.cz si srovnáte zdarma ceny energií online. Zjistěte pravdu o svých účtech a ušetřete. Kalkulátor.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: This is the Killer Speaking, celkem dobrý a trefný název před ukázkou z dnešního vydání naší rozhovorové série Express Star, protože tentokrát to bude o vrazích a o kriminálkách. Naším hostem je Tomáš Grombíř, výkonný a kreativní producent kriminálky Anděl, také scenárista a dramaturg tohoto oblíbeného seriálu. Napsal scénáře i k seriálům jiným. No a samozřejmě se budeme bavit nejenom o kriminálce Anděl, o tom, jak vzniká, jak se píšou různé scénáře, nakolik to vychází z reálných případů, a jestli třeba taky vysoká sledovanost je zavazující, protože kriminálka Anděl, to je stálice obrazovek televize Nova. No ale budeme se bavit třeba taky o cenách vinila, protože Tomáš je jedním z jejich zakladatelů a organizátorů, takže bude to velmi pestrý rozhovor, který začíná už za chvíli. No a kdybyste nechtěli čekat, tak už teď si ho můžete najít na webu expressfm.cz. Teď ale krátká ukázka, jak vlastně je to s tím, jestli případy vycházejí z reálných případů.
1: To vycházení z těch reálných případů je poměrně komplikovaný a spíš než bychom si vzali celý případy, tak se inspirujeme nějakými jako fragmenty, částmi, řekněme, je to třeba specifický druh vraždy, nebo pachatel si specificky počínal při maskování místě činu, nebo je to nějaká zvláštní forenzní metoda, okolnost nebo náhoda, která vedla k rozuzlení toho případu. Takže spíš než celé kauzy je lepší se prostě pro nás inspirovat nějakými skutečnými fragmenty, protože jak už tak jako bývá, život občas jako vymyslí takové věci, kterými vymyslet nedokážeme.
2: Express Star. Na Expressu.
0: Tak to byla pozvánka na rozhovor s Tomášem Grombířem, který už za chvíli začne. No a já tedy uvolňuji prostor další skvělé hudby a právě pořadu Express Star. Těším se zítra, tentokrát už mezi 16. a 19., tedy v tradičním časem Express Drive, naslyšenou.

0: Express Star.
1: Do své osmé sezóny vstoupil v pondělí fenomén českých obrazovek, tedy seriál Kriminálka Anděl. Ten od své premiéry v roce 2008 doznal spousty změn, ale platí, že za ním stojí hvězdný režisér Petr Bebiak s producentem Rastěm Šestákem, kvalitní scenaristický tým a atraktivní herecká sestava, kterou aktuálně tvoří David Švehlík, Jiří Dvořák, Helena Dvořáková, Michal Novotný, Marta Danzingerová, Marek Taclík a Tereza Dočekalová. Za televizi Nova na seriál nově dohlíží Tomáš Grombíř, dnešní host naší rozhovorové série Express Star. Dobrý den, Tomáši, vítejte na Express FM.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Tomáš Grombíř vystudoval scenaristiku a dramaturgii na FAMU a jako scenarista a dramaturg spolupracoval s předními českými televizemi. Podílel se mimo jiné na seriálech Přístav, Modrý kód, Odznak Vysočina, Chlap, Policie, Hvar a Kriminálka Anděl, u které je aktuálně i kreativním producentem. Je spoluzakladatelem a organizátorem hudebních cen Vinila, zaměřených na podporu výrazných autorských počinů v současné české populární hudbě. V jeho bibliografii najdeme román Jedničky a nuly, který je jeho literární prvotinou a zatím jediným záznamem. Je také autorem rozhlasové hry Mužství. Nevynechal jsem nic důležitého?
2: Nevynechal, moc hezky jste se připravil.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Kreativní producenta, scenárista kriminálky Anděl Tomáš Grombíř je hostem Express Star. Podle promomateriálu čeká v nové sérii kriminálku Anděl řada změn, které byste vypíchl.
1: Těch změn je spousta, mnoho z nich je drobných, takže ne všechny diváci třeba zaregistrují okamžitě hned při prvním dílu, budou jim dotékat postupněji. Já myslím, že prostě zásadní věc je, že teď vlastně po té, co jsme kriminálku Anděl znova obnovili a vstoupili jsme do třetí řady, tak je prostě silně znát, že celý ten tým za ty 3 roky, co děláme kriminálku Anděl znova, se to řemeslo prostě skvěle naučil. A to je prostě jako znát, že když děláte jakoukoliv věc žánrovou, tak k ní potřebujete mít nějakou sérii dovedností a ty se s každou tou další řadou zlepšujou. Takže mně obecně přijde, že ten tým je jistější a když je si jistější v tom řemesle, tak se může víc soustředit na detaily, které jsou potom přesvědčivější, jasnější a celý ten seriál potom vypadá líp.
0: A čekají diváky v 7. řadě nějaké změny v hereckém obsazení?
1: Herecký tým zůstává pro tuhletu řadu stejný, jako i diváci viděli předchozí řadě.
0: Jak se liší práce scenáristy, dramaturga, kreativního producenta, vlastně protože vy jste u kriminálky Anděl, jestli se nepletu, zastával všechny 3 funkce?
1: Je to tak, jako kreativní producent zkrátka dohlížíte úplně na všechno, máte zodpovědnost za celý ten řetězec a jste s tím projektem od začátku až do konce, to znamená od první rozvahy přípravy na další řadu až po definitivní schválení posledního dílu, který jde do archivu, ale vlastně ani tím vaše práce nekončí, protože se ještě snažíte kriminálku Anděl průběhu toho, co je vysílá televize, taky nějak pomáhat, dávat lidem vědět, co nás čeká, jaký díly budou dobrý, takže ještě jako připravujete a vyšlapáváte tu cestičku. Zatímco scénarista zkrátka si připraví svůj díl, jeden svůj díl a tím má hlavu čistou, tak já jako kreativní producent prostě musím mít všechny ty díly v hlavě a jsem úplně u všech. To je prostě proces, když děláme každý rok 16 dílů, tak je to poměrně jako náročný, že začnete psát a 3/4 roku píšete a máte v překryvu hlavě několik dílů najednou a musíte se snažit autorům poskytnout nějakou podporu k tomu, aby ten díl dokázali hezky, smysluplně napsat a ještě v souladu s tím, aby to neuráželo případný policisty, který na to koukají.
0: Jak to děláte, když ten díl píšete vy a vlastně sám sobě jste potom šéfem?
1: To je někdy těžká situace. Já zkrátka píšu v okamžiku, kdyby náhodou jsme někdy nestíhali nějaký díl dodat, napsat, připravit, tak abychom měli v zásobě díl tak, aby se neohrazil natáčení, příprava a výroba. A tím, jak jsem vlastně v tom ponořený, tak mám spoustu nápadů, takže zkrátka někdy jako neodolám a někdy něco napíšu. Ale není to moje primární role. Je to opravdu jen tak, když náhodou třeba zůstane nějaký čas, třeba přes prázdniny chvilku volno a já mám čas se jako nadechnout, tak si řeknu, ale tohle by mohl být hezký díl, tak to zkusím napsat.

0: S Tomášem Grombířem probíráme seriál Kriminálka Anděl, který vstoupil do své 8. série. Na Kriminálce Anděl, jak už jsme naznačili, pracuje více scenáristů najednou. Sedí spolu nějak ve writers roomu, nebo vy jako kreativní producent rozdáte jednotlivé epizody a čekáte na výsledky?
1: No, ten proces má různý podoby. A začnu od konce. Není to tak, že bych rozdával já nějaký úkoly a zadání a témata. Je to tak, že vlastně autoři by měli přijít se svým vlastním tématem a nápadem. My vždycky začínáme vlastně od toho nápadu, od toho příběhu, protože kriminálka je sice pořád kriminálka, to detektivní pátrání, vyšetřování, rozuzlení je prostě nezbytnou součástí toho, jako základem toho žánru, ale nad tím vždycky stojí nějaký příběh. Takže my vždycky chceme, aby vlastně autoři přišli s nějakým příběhem. Ten příběh zpočátku může mít nekriminální rozměr, může to být něco, co vidí kolem nás, co je zajímá, něco současného, aktuálního, a ten kriminální rozměr k tomu dodáme. Ten důvod taky, proč s tím mají chodit autoři, je ten, že vlastně chceme, aby vycházeli z nějakého prostředí a tématu, který je jim blízký a známý. To znamená, aby mohli o tom psát zasvěceně, aby, jak se říká, aby to nešustilo papírem. Protože kriminálka jako ze své povahy, tím jak probíhá vyšetřování a policajti se ptají rychle na dřeň k jádru věci, tak se zkrátka u toho odhalují detaily a zákulisí mnoha profesí a lidských pohnutek, takže je důležitý, aby autoři věděli, o čem píšou. Takže vhled do nějakého konkrétního prostředí a tématu je prostě velmi důležitý a je to prostě na té kriminálce znát. Když někdo napíše díl, jak se říká, jako jen tak od stolu a domýšlí si zhruba, jak to v tom kterým prostředí vypadá, anebo jestli to prostředí jako důvěrně zná, tak pak je ten díl mnohem přesnější.
0: Mezi tvůrci jsou i bývalí policisté, ostatně Andreju Fuglíkovou a Dušana Brunclíka jsme tu měli i jako hosty. Je výhoda, když znají ty policejní postupy, nebo stejně musí pro tu atraktivitu a spát zestručňovat a zjednodušovat a vlastně se trochu dostaví na takovou tu šikmou plochu nebo tenkou hranu toho, že mohou být potom třeba obviňováni policisty ostatními, že jako to zjednodušili a že vlastně trošku ustoupili od toho, o té pravdivosti.
1: Tohle je skvělá otázka a vydala by na hrozně dlouhou odpověď. Já jsem rád, že Dušana Brunclíka a Andreu Fuglíkovou zmiňujete, protože patří mezi silný opory tvůrců kriminálky Anděl. Mají dvě role. V první řadě jsou poradci. Jsou to ti, kteří dohlížejí na tu správnost, odbornost, na to, že ty postupy, které tam ukazujeme, a na to, jak ti policajti jednají a postupují, takže jednají v souladu s tím, jak by jednali opravdoví kriminalisti. A tím, jak vlastně nám dlouho pomáhali v roli poradců, tak si osvojili i ty scenaristické metody a postupy, protože čtou vlastně spoustu těch námětů, scénosledů a scénářů od začátku, takže se jim to dostalo tak pod kůži, že časem vlastně jako zjistili, že je to baví napsat ten příběh samotný, prostě si vyzkoušet to postavit úplně jako sami. Takže s nějakou vzájemnou dopomocí, radou, teď jsou i scénáristi, dříve byli poradci, ale poradci jsou samozřejmě jako pořád a jako poradci jsou pro nás prostě samozřejmě jako klíčoví. Protože u té kriminálky jako scénárista máte dva těžký úkoly. Musíte napsat samozřejmě dobrý příběh a musíte ten příběh napsat z profesní pozice, kterou neznáte. To znamená z pozice kriminalisty. Takže najednou vlastně se musíte naučit celou tu profesi, celý uvažování kriminalisty, protože jinak se vlastně jako nehnete z místa. Takže se velmi často stává, že autoři, který třeba jako nekonzultují nebo konzultují málo, si vymyslí nějaký příběh. Dušan s Andreou se na to podívají, zprásknou ruce a řeknou, a hned tady je to blbě. Tady se prostě počí, tady se chovají nelogicky a tady, jak jste napsali tu vraždu, tak bychom je za hodinu měli pachatele chycený. Takže Dušan s Andreou jsou od toho, aby nám pomáhali vysvětlovat a předávat to, jak se kriminalisti chovají a jak uvažujou. A není to samozřejmě jako úplně jednoduchý, protože když děláte nějakou profesi 30 let, tak jako oni a máte to jako pod kůží a prostě přesně víte, co ta profese obnáší, a pak přijde nějaký scénárista, který se k tomu snaží přiblížit, tak samozřejmě je to jako byste si četl o chirurgii a pak se ocitl na operačním sále a chtěl začít operovat. Tak jedna věc je teorie a představa, jak to asi vypadá, a druhá je praxe. Tady naštěstí to není tak velký problém, jako kdybyste byl chirurg a chtěl operovat. Tady tam by možná došlo k nějakým nevratným změnám. Tady ty změny jsou vratné, jenom vás to jako autora, když dostanete od policajtů těžký feedback, tak vás to vrací zpátky na začátek práce a musíte ten příběh celý převymyslet.

0: Posloucháte další rozhovor ze série Express Start, tentokrát s kreativním producentem kriminálky Anděl Tomášem Grombířem. Nakolik vlastně ty příběhy v kriminálce Anděl vycházejí z reálných případů?
1: Po několika řadách seriálu Případy prvního oddělení mám pocit, že už nám tolik těch reálných případů, který bychom mohli zpracovat, nezůstává, protože Případy prvního oddělení opravdu jako vytěžili hodně jako reálný kauz a vytěžili je velmi dobře a velmi přesně. U reálných kauz je taky ten problém, že většinou se s nimi při převodu jako jedna k jedný do podoby televizního seriálu nedá úplně tak jako dobře pracovat, protože to reální vyšetřování je nudný, zdlouhavý, nevypadá to v žádném případě, to vyšetřování nevypadá tak, jak vypadá na televizních obrazovkách, plný akce, dynamiky, rychlých výsledků. My máme obvykle v seriálu všechny forenzní výsledky a výsledky z laboratorek takhle nalusknutím prstů do druhého dne. V reálu to trvá dny, týdny, záleží na tom, jak naše kriminalisti říkají, záleží na tom, jak moc se dobře znáte s těmi lidmi, kteří jsou za to zodpovědní, případně jak moc ten případ je důležitý a jak moc spěchá. Takže to vyšetřování v tom seriálu má opravdu úplně jako jinou dynamiku. A velmi často v tom reálu, taky když se podíváme na to, kolik se stane v České republice vražd, tak spousta těch vražd je takovej, nebo máš si řekl, jako, že většina těch vražd je takovej, že dojde v potyčce v rodině, vyeskaluje nějaký emoce a afekt, dojde k vraždě a jakmile afekt opadne, tak ten, co vraždil, zvedne telefon a zavolá policii a řekne, stalo se neštěstí, policajti přijedou a vražda je objasněna. Což my samozřejmě nepotřebujeme, my potřebujeme na hodinu nějaký děj a vést policisty přes nějaký slepý uličky a kličky. Takže i když vyjdeme z reálného případu, tak si musíme toho spoustu domyslet, abychom ty slepý uličky a kličky dodělali tak, aby ten příběh byl košatej a zábavný, aby divák nekoukal na přímočarou kauzu. A druhá věc při vycházení z reálných případů je taky nějaký jako etický rozměr, kdy vlastně zkrátka si nemůžete jen tak vzít libovolný případ a ten zpracovat, protože jsou tady nějaký příbuzný, pozůstalý oběti a je to poměrně jako složitý, jako jak s tím zacházet. Asi byste samozřejmě jako taky nechtěl, kdyby se stal nějaký zločin ve vaší rodině nebo v blízkém okruhu a pak ho viděl nějak jakoby přepovídanej, ale přepovídanej s tím, jak říkám, že si k tomu domyslíte spoustu věcí, protože potřebujete jako další materiál, takže pak jako vznikne z toho takový tvar, který je částečně skutečný, částečně fiktivní a diváci by samozřejmě jako nerozpoznali, co z toho je jako fiktivní, co skutečný, ale vy, jakožto přímý aktér, toho byste velmi dobře věděl, mohl byste začít cítit zasažený nebo zneužitej. Takže to vycházení z těch reálných případů je poměrně komplikovaný a spíš než bychom si vzali celý případy, tak se inspirujeme nějakými jako fragmenty, částmi, řekněme, je to třeba specifický druh vraždy, nebo pachatel si specificky počínal při maskování místě činu, nebo je to nějaká zvláštní forenzní metoda, okolnost nebo náhoda, která vedla k rozuzlení toho případu. Takže spíš než celé kauzy je lepší se prostě pro nás inspirovat nějakými skutečnými fragmenty, protože jak už tak jako bývá, život občas jako vymyslí takové věci, kterými vymyslet nedokážeme.
0: Nedochází vám trochu inspirace? Za poslední 4 roky jste vlastně museli napsat a natočit přes 60 epizod, tak to možná už je docela složité vymýšlet pořád nové a nové případy.
1: No a ještě když se podíváte na ostatní televize a kolik kriminálek...
0: No i na Novu, Znak Vysočina a podobně, Vraždy v kraji. No,
1: přesně tak, tak když vidíte, kolik obecně kriminálek se v Čechách vyprodukuje, tak mám pocit, že to i převyšuje ten počet vražd, který se jako reálně v Čechách stanou. A to je ještě jako vlastně jako zajímavých vražd, aby stálo za to vyprávět je v podobě příběhu. Úplně nám nápady nedocházejí a to z toho důvodu, jak jsem říkal v úvodu, že vlastně vycházíme z nějakých věcí, které jsou kolem nás, že se snažíme, aby ta kriminálka Anděl byla aktuální, aby reagovala na současný dění, současné události, témata ve společnosti a ty se samozřejmě jako proměňují, stejně jako se proměňuje společnost, takže nám nesou nové témata. A my si vezmeme nějaký téma a jak jsem říkal, tu kriminální část nebo tu kriminální složku k němu jsme schopni dodat. A tohle je za mě jako jako cesta a způsob, jak tu kriminálku držet současnou, aktuální a funkční, že berem prostě jako věci, o kterých se jako mluví, jsou aktuální, lidi je řeší a k ním potom zpětně dodáme nějaký zločin.
0: Kriminálka Anděl si dlouhodobě drží vysokou sledovanost. Většinou je to i vítěz večera. Je to pro tvůrce trochu strašák, když vlastně musí držet tu laťku kvality tak vysoko, aby diváci i nadále koukali?
1: Je to výzva především. Je to výzva pro všechny, pro celý ten tým tvůrčí, který kolem toho je, tak zkrátka ví, že se podílejí na pořadu a projektu, který má vysokou prestiž, takže myslím si, že to je motivující.
2: Express FM.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: Činohru s koncertem
0: Pravidla Nirvány.
1: Co sedíš jak ženská, co hodila šavly? Jestli chceš, můžeš nahrát nějaký vokály do mý písničky. Napiš text, křič, máš kérku, máš holku, ukáž kytaru. Kde jsi to vzal? Slyšíš?
0: Podstahnutí grunge poslední rokové rebely.
1: Ve Švandově divadle.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell zbyla Stop and Shop. Natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s Tomášem Grombířem. Jste jedním ze zakladatelů cen vinila. Co vás k tomu před těmi 15 lety vedlo?
1: Byl jsem dřív scénarista, tak to znamená, že hodně pracujete sám z domu a společnosti děláte hudbou, takže já jsem vždycky byl ve velkém obklopení hudby, vlastně mi něco hrálo od rána do večera, hudba je pro mě inspirativní, uklidňující a před těmi 15 lety byla situace taková, že jsme měli pocit, že autorská nebo alternativní, nebo spíš autorská hudba nemá v českém veřejném prostoru pořádnou reprezentaci, protože existuje hudební ceny Slavík, které vlastně tu jakoukoliv žánrovou tvorbu nebo veškerou tvorbu mimo mainstream poměrně jako dost opomíjeli a ignorovali. A nám přišlo škoda, že je tady tak obrovská spousta talentovaných hudebníků, kteří zkrátka nedostávají na svou hudbu žádnou zpětnou vazbu a mají minimální podporu. Tak jsme se rozhodli založit cenu, ale cena byl jenom první krok a velmi rychle se na to nabalilo obrovské množství doprovodných aktivit, jako jsou nějaké koncerty v regionech, workshopy pro hudebníky a podobně. Takže to vzniklo jako z nějaký fanouškovský potřeby pomoct českým tvůrcům. Já jsem to vnímal jako nějakou reciprocitu, že když tu hudbu poslouchám a tolik mi dává, tak jsem chtěl něco té scéně vrátit.
0: Ceny Anděl a Apollo vnímáte jako konkurenci nebo spíš se doplňujete?
1: Je to doplňování. Ceny Anděl vlastně od té doby před 15 lety ušly obrovskou cestu vpřed a nějakým způsobem taky zmodernizovali, zreformovali svoje fungování, ale vlastně jako možná bez toho, kdyby tady existovala nějaká protiváha, jako jsou ceny vinila, tak by se to vlastně jako nikdy nestalo, takže to bylo vlastně nějaká, nebo mohla to být, já samozřejmě nechci spekulovat, mohla to být i reakce na to, že tady vzniká nějaká jiná cena nebo nějaká jiná reakce na to, jakým způsobem nahlížet na českou tvorbu a hudbu.
0: Vinila se zaměřuje spíš na interprety, kteří stojí právě stranou mainstreamu. Jak je hledáte?
1: My asi nepotřebujeme úplně jak intenzivně

hledat. Ono to vychází, oni jsou spíš jako neviditelní, tak oni spíš potřebujou, na to, aby na ně někdo ukázal prstem. Ona ta subkultura, nebo subkultura je zase vlastně jako nešikovný slovo, to nám zase celou tu věc hází někam pod peřinu, což nechceme. Ale ta klubová scéna je poměrně jako živá, bohatá. Jde jenom o to, že prostě není reprezentovaná mainstreamem tím myslím jako rádii. Takže i když je tam spousta vlastně jako tvůrců a hudebníků, kteří jejich skladby jsou velmi blízko tou mainstreamu, tak nemají takovou popularitu, aby je rádia hrála. A my je vlastně jako hlad nepotřebujeme, protože porota v hudebních cenách Vinyla je tvořena novináři, publicisty, kteří tuhle tu scénu jako velmi dobře znají, sledují, takže veškerý hlasování nebo výběry a nominace dělají právě publicisté, odborná veřejnost. Takže ty si jenom se píšou to, co je ten rok nejvíc bavilo a zajímalo. Express Star. Na Expressu.

0: Scenárista a kreativní producent Tomáš Grombíř je hostem naší rozhovorové série Express Star. Kolik projektů souběžně může jeden kreativní producent obsáhnout?
1: No, to je zajímavá otázka a taky velmi specifická, protože velmi taky záleží na typu toho projektu, jak je ten projekt postavený, respektive struktura toho, kdo ten projekt nese. Kriminálka Anděl například má interní vývoj, to znamená, že já jako kreativní producent jsem zodpovědný za celý ten proces vývoje a psaní, musím najmout scenáristy, vytvořit pro ně podmínky v writer's room, setkávat se s nimi a dohlížet na celý ten kreativní proces od začátku do konce. Pak jsou projekty, řekněme, producentského typu, že zkrátka producent přichází s celým týmem a nabízí nám tady tenhle ten projekt, který my si teda jako schválíme a vezmeme do výroby a v tu chvíli já tam funguju jako nějaký jako prostředník a spojka mezi kreativním producentem a televizí a vlastně ty výstupy, jak scénáře, dostávám ve velmi pokročilý podobě, protože je vlastně za ně zodpovědný externí producent a já dostanu podobu, se kterýma je on spokojený. Takže práce, ta práce, množství té práce se zkrátka jako liší, když vlastně to máte vyvinout vy úplně od začátku, anebo když tam vstupujete jako partner a dostáváte ty projekty v těmi pokročilý fázi přípravy od producenta, který sám si vytvořil ten writer's room s těmi scénáři a dodávají vám pokročilou podobu. Ale v průměru má jeden kreativní producent na starosti, řekněme, 3 až 6 projektů.
0: Ročně, nebo jako v jednu chvíli rozběhnutých.
1: Není to v jednu chvíli rozběhnutý, ty projekty nejsou roční, ty projekty vám opravdu zaberou několik let, zejména u minisérií, kdy vlastně od nějakého jako prvotního nápadu přes jeho realizaci až uvedení uplyne, řekněme, plus minus 3 roky. A já jako kreativní producent jsem u toho projektu prostě u samého začátku, to znamená od první myšlenky, kdy řekněme externí produkce přijde s nějakým nápadem, což je v té úvodní fázi námět, několika stránkový námět, řekněme, pak my se teda rozhodneme, ano, ten námět je skvělej, pojďme do vývoje. V tu chvíli se ten námět vezme do vývoje, kde už teda oficiálně na tom pracujeme a máme za úkol jako ověřit, jestli ten nápad je nosnej, to znamená, že rozepíšeme první 2 scénáře a napíšeme další synopse těch zbylých dílů. Pak se pokračuje tím, že se projekt schválí teda do výroby a rozběhnou se vlastně všechny přípravné práce, dopisují se scénáře, připravuje se výroba, pak se projekt natočí, pak samozřejmě se člověk musí starat o to, aby ten projekt dostal náležitý promo a podporu, aby si k němu našli cestu diváci. Takže tahle ta cesta je, řekněme, plus minus 3 roky, takže celou dobu u toho projektu jste a sledujete ho od prostě prvních vět až po jeho premiérové uvedení.
0: Jeden z těch projektů, na kterých aktuálně pracujete, by měla být i miniserie Krev. Můžete nám ji představit?
1: Je to tak, miniserie Krev vychází z reálných kauz, teda tak teď jsme v reálných případech, je to true story, vychází z knih plzeňského kriminalisty Františka Millera, který napsal několik knih a zaznamenal v nich ty nejzajímavější případy, které řešil v průběhu své kariéry. A my jsme z téhleté knihy vybrali několik kauz, ty jsme propojili, nebo oni už vlastně v sobě nějaké jako propojení nesli a zpracováváme je v podobě miniserie 6-dílný. A rozdíl oproti jiným kriminálním kauzám je ten, že v tomhletom případě se snažíme jít hodně přes oběti, vyprávět jiný typ kriminálky, neklást tak velký důraz na samotný kriminalisty a vyšetřování, ale spíš se podívat na účastníky toho trestního činu, oběti, pozůstalé, jejich rodiny a zamyslet se nad tím, co vlastně setkání s trestním činem pro člověka znamená a jak mu to změní život. Dominantní kauzou, kterou si určitě posluchači pamatujou, je žena poleptaná kyselinou, což byl zrůdnej zločin, kdy žárlivý muž neunesl rozchod a poleptal svou přítelkyni kyselinou tak, že vlastně přišla o obličej, ztratila zrak. To znamená, že se vám během sekundy zboří dosavadní život, nepoznáváte se, oslepnete, musíte se znova naučit žít, vyrovnat se s tou těžkou tragédií. Tak tohle je případ, kdy který zpracováváme a je zastřešující linií celého tohle vyprávění.
2: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte další z rozhovorů ze série Express Star. Naším hostem je Tomáš Grombíř. Čtete recenze?
1: Určitě, čtu recenze. Všechny recenze mě zajímají. Zajímají mě jak odborní recenze, tak řekněme divácký recenze. Často se já v nich hledám nějaký feedback pro svoji práci. Zajímají mě samozřejmě i na CFSDB třeba recenze, který možná tím, že jsou anonymní, tak si tam ty lidi dovolí říct úplně jako cokoliv a bezskrupulózně, což může být samozřejmě fajn. A mě to jako vlastně jako zajímá a hledám v nich, co příště jako zlepšit, tak abychom divákům doručili lepší zážitek.
0: Mrzí vás, když ty reakce nejsou třeba úplně pozitivní?
1: Samozřejmě, že se vás to jako nějak dotkne, nebo si říkáte, co můžu udělat líp, abych tady tohodle diváka uspokojil, ale zkrátka já si někdy představím, když oni jako o něčem píšou, tak já si někdy jako představím, jak těžká práce zrovna na tomhletom díle byla a jaký všechny, jako, s jakými všemi nástrahy jsme se museli vypořádat a říkám si, no nakonec vlastně ten výsledek ještě dopadl jakž tak, ale vlastně jako ano, mohlo to být daleko, daleko lepší a ty diváci to jako prostě správně poznali ty slabiny, takže díky za feedback, ale nemůžu se zkrátka z toho zhroutit, musím se z toho jenom ponaučit.
0: Máte teď aktuálně v šuplíku nějaký svůj scénář, který čeká na sfilmování?
1: Takhle to momentálně není. Já jsem tak vytížený aktuálními projekty, těmi, za který jsem zodpovědný, že nějaký čas pro svý osobní autorský psaní vůbec nemám.
0: Ani třeba jako v hlavě nápad, který jako nosíte a jednou byste ho chtěl vrhnout na papír, nebo dneska spíš teda do počítače?
1: Možná jo, ale jsou to takový zatím nekonkrétní střípky, o kterých asi tady nemá smysl mluvit.
0: Můžete prozradit, co kromě kriminálky Anděl a zmiňované krve ještě chystáte v roli producenta nebo scenáristy?
1: Ano, připravuju teď jeden velký projekt, který mě vytěžuje posledního půl roku, ale ještě jsme o něm nikde nemluvili, takže já o něm bohužel nemůžu mluvit ani tady, ale myslím si, že velmi brzy jej oznámíme a troufám si tvrdit, že to bude překvapení velký.
0: Tak se budeme těšit. Tomáši, moc díky za váš čas a za rozhovor a ať se daří.
1: Díky moc za pozvání a hezký den posluchačům.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Alanis Morissette obvinuje svoji bývalou tour manažerku z vydírání s cílem falešně ji obvinit z držení a obchodování s drogami na letišti, pokud ji nevezme nazpátek do funkce na základě 15-leté smlouvy. O co šlo? Karen Urinovová byla vloni zadržena na britském letišti, když cestovala s Alanis Morissette na koncert do Španělska. S tím, že ji britské úřady zatkli a zabavili tašku s marihuánou a xylazinem. Během výslechu Urinovová celníkům řekla, že taška a její obsah, včetně podezřelých drog, patří jí. Dokonce také ukázala izraelskou licenci na léčebné konopí a byla propuštěna. Následně ale chtěla, aby Alanis vlastnictví tašky a drog vzala na sebe. Newyorský noční klub Basement zakazuje chytré brýle v rámci přísné nové politiky zákazu nahrávání uvnitř. Odkazuje se na závazek chránit anonymitu a bezpečnost své taneční komunity. Federální soudce v úterý zamítl žalobu podané stylistkou, která uvedla, že byla během turné Lizzo v roce 2023 vystavena nepřátelskému pracovnímu prostředí. Další podrobnosti najdete na Instagramu Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, po prázdninové odmlce se vám na Express FM opět hlásí tvůrci hudebního speciálu Express Edge, jmenujte Pepa od mixu, Petr od mikrofonu. Právě startujeme 871. epizodu a budeme tu s vámi následující 2 hodiny vysílání. Připraveno máme přes 30 hudebních příspěvků od nejrůznějších umělkyň, umělců a kapel celého světa. Vše, co potřebujete vědět o Express Edge, najdete na našem Facebooku. Pro všechno ostatní tu pak máte web expressfm.cz. Před 10 lety vydávali Beast svoji 5. a finální desku Boy King. Tough Guy je název tracku, kterým dnešní hudební putování odstartujeme, no a příjemný poslech vám přeji Petr s Pepou.

tolik Jota, nebo chcete-li Youth of Apocalypse. Projekt složený z hudebníků z Gorillaz nebo Klaxons vstoupil na scénu ve velkém stylu, mimo jiné se uvedl i doznívajícím singlem Fire in my mind, aby se zase v tichosti odmlčel. Následující parta možná někomu evokuje tvorbu do 1975, někdy kolem roku 2005 ji založili teprve 13letí hudebníci Murray a Jordan. U nás se pak tahle parta The Excerpts představila jako předkapela na Fingbat Thieves, ale i solově. A hrát budeme track Classic.

Pozdrav ze Švédska od Do Wanna Dice, party, která to spolu táhne více než 30 let a která na sebe upozornila hitovkou You and Me Song. Vy jste ale poslouchali Oh Yeah. Teď už ale hurá zpátky na britské ostrovy, dáme si The Amazons, kvintet z Readingu, který roste desku od desky, a konkrétně zarazujeme single Ready for Something z třetí studiovky. Lights.

0: Tolik The Amazons v rámci hudebního speciálu Express Edge, který vám v premiéře nabízíme na Express FM každou středu od 21 hodin, v repríze pak každé pondělí od 22 hodin. Předloni obnovila svoji činnost skotská formace The Ninth Wave, která ve své tvorbě míchá post-punk se synth-popem a mezi své vzory řadí The Cure, Velvet Underground nebo Massive Attack. My vám od Ninth Wave nabídneme song Reformation.
1: Posloucháte Express Edge.
2: Edge na Express FM.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, CZ.
2: Music. First.
3: Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

Na Dosurf na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge, společnost vám dělají Petr s Pepou a právě doznívá věc s názvem In Front of Me Now. A následuje přesun do New Jersey, odkud pocházejí The Gaslight Anthem. Na scénu se po přestávce vrátili v roce 2022 a o rok později už svým příznivcům nabídli nový materiál z alba History Books. Stejně se jmenuje i jejich společná skladba s Brucem Springsteenem.

Jimmy Eat World vystoupili spolu s dalšími desítkami kapel na Once Warped Tour a předvedli hitovkami na BT set, který najdete i na YouTube, právě dozněl single Something Cloud. Na řadě jsou Alkaline Trio, nabídneme vám ukázku z jejich posledního EPčka a sice hitovku Bleeding Out.

0: tolik Alkaline Trio, legendární parta z Chicaga. All Time Low jsou jejich popovější kolegové, kteří se letos představili živě v našem hlavním městě, a nebyl to vůbec špatný koncik. Z jejich aktuální řadovky zrazuje věc názvem Butterflies. All Time Low, Express Edge.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a na úvod tohoto hudebního bloku jsme vám hráli Spitalfield a skladbu Secrets in Mirror, pochází z poslední 20 let starý řadovky. Následují The Dangerous Summer, dnes zařazujeme příjemnou zážitost Pacific Ocean. Ze studia vás pak ještě jednou dnes zdraví a příjemný poslech přejí Petr s Pepou.

Od vydání titulu 152 od Taking Back Sunday uplynou brzy 3 roky. Z koncerty kapela šetří, ale v září vystoupí na akci Louder Than Life v Louisville a my vám hráli track So What. 24. září vystoupí v pražském klubu Sasazu Beartooth a jako jedna z předkapel se představí Silverstein, kanadská post-hardkorová parta fungující od roku 2000.

0: To byl Silverstein a věc s názvem Ultraviolet. Analysis Paralysis je pro změnu název poslední nahrávky americké party Four Year Strong a my z ní vybíráme single Uncooked.
1: Express
2: Express Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Ještě jednou dobrý večer všem, kteří v tento čas poslouchají hudební speciál Express Edge. Doputovali jsme do poloviny 871. dílu, což znamená jediné. Hodina vysílání za námi, hodina vysílání před námi. Ve studiu jsou i nadále Petr s Pepou. Máme pro vás poměrně pestrý hudební mix, včetně zajímavých umělkyň a svěžnějšího finále. Express Edge najdete na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod. Pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. No a druhou polovinu dnešního putování startujeme ze společnosti do
1: Express Edge
0: na Express FM.

Country je název čtvrté řadové desky australských The Temper Trap. Vyšlo z něj už 7 singlů, doznívající Lucky Dimes jako první v pořadí. Narazil jsem na zajímavý projekt Spoiled, skrývá se za ním italský umělec Giovanni Samichel Di Bari a svým posluchačům nabízí trochu punku, trochu new wave, trochu shoegaze i trochu indie rocku. A jakže to zní? Poslechněte si sami, tady je skladba When It Rains.

Tohle je projekt Milese Hunta z legendární The Wonderstuff. Už v 90. měl touhu malinko přitvrdit a tak si založil trio Went 414. No a letos ho opět probudil. Dozněla věc nazvaná How Far We Fell. 22. ledna příštího roku se v pražském O2 Univerzu představí Nothing But Thieves a vše nasvědčuje tomu, že to bude parádní koncert, protože tahle pětice z Essexu vydá koncem měsíce novou desku a bude na ní i tahle pecka.

Ještě předtím, než k nám na Think But Teams dorazí, představí se v listopadu v prostoru Archa Plus jejich kolegové Leap. Ti k nám jezdí koncertovat pravidelně, naposledy byli, myslím, na Bloodfestu. A pokud na 11. listopadu nemáte plány, tak hurá pro vstupenky, protože tahle anglická parta naživo umí.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
2: Posloucháte hudební speciál.
3: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte první poprázdninový díl hudebního speciálu Express Edge. O prázdninách jsme vám ve vysílání nabízeli reprízy úspěšných epizod. Počínaje dnešní středou se vám opět budeme hlásit živě, a to každou z nich od 21 hodin. A moc se na to těšíme. Kdo? No přece Petr s Pepou.

příští měsíc oslaví narozeniny Brittany Howard, umělkyně známá především co by zpěvačka Alabama Shakes. Ti momentálně ožívají a my vám však hráli Brittany soulovi, a to v rámci tracku What Now. Léto snad ještě nekončí a věřím, že si ho ještě trošku užijeme a budou tak stále aktuální prosuněné věci typu té následující od The Sundays.

0: To byly The Sundays, kapela, která byla aktivní i populární, především v 90. Doznívající Summertime pochází z třetí a zároveň poslední desky Static and Silence. Pokud byste nestihli název umělce či písničky, kterou vám hrajeme, Express Edge můžete najít na Facebooku, zveřejňujeme tam playlisty od vysílaných epizod, jakož i zajímavé kulturní tipy. Poslední ženou v tomto bloku pak bude Alice Merton.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Příští rok uplyne 20 let od pražského koncertu Incubus v pražské Lucerně. Nebyl to kdo ví jaký koncert, co se týká kvality, ale docela to šlo. A samozřejmě, že došlo i na hit Wish You Were Here, který jsme zařadili na úvod dnešního finálového bloku hudebního speciálu Express Edge, který právě posloucháte na Express FM. Bush se loni blízké s dařilou deskou I Beat Loneliness, na které nabídli svůj typický hutný zvuk i melodické skladby. Třeba jako je ta následující stejnojmená.

Tolik Football Head, mladá nadějná parta z Chicaga. A připraveni jsou ostřílení The Used, kteří také nechyběli na dnes již zmíněném Once Warped Tour a také předvedli zdařilé vystoupení na pěchovné peckami typu té následující Empty With You.

0: tohle byl hudební pozdrav pro všechny školáky Deftones a jejich Back to School s podtitulem Mini Magic. Přátelé, kamarádi, 871. díl hudebního speciálu Express Edge končí, připravili ho pro vás Petr s Pepou, kteří se tímto těší na slyšenou opět za týden ve stejnou dobu na stejném místě. To znamená ve středu 21 hodin na Express FM. Kdo nestíhá, může si dát pondělní reprízu, kterou pro změnu vysíláme v pondělí od 22 hodin. Mějte se krásně a rádi, kdyby cokoliv Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pit Samír.
1: Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, CZ.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: Alanis Morissette obvinuje svoji bývalou tour manažerku z vydírání s cílem falešně ji obvinit z držení a obchodování s drogami na letišti, pokud ji nevezme nazpátek do funkce na základě 15-leté smlouvy. O co šlo? Karen Urinovová byla v loni zadržena na britském letišti, když cestovala s Alanis Morissette na koncert do Španělska, s tím, že jí britské úřady zatkli a zabavili tašku s marihuanou a xylazinem. Během výslechu Urinovová celníkům řekla, že taška a její obsah, včetně podezřelých drog, patří jí. Dokonce také ukázala izraelskou licenci na léčebné konopí a byla propuštěna. Následně ale chtěla, aby Alanis vlastnictví tašky a drog vzala na sebe. Newyorský noční klub Basement zakazuje chytré brýle v rámci přísné nové politiky zákazu nahrávání uvnitř. Odkazuje se na závazek chránit anonymitu a bezpečnost své taneční komunity. Federální soudce v úterý zamítl žalobu podané stylistkou, která uvedla, že byla během turné Lizzo v roce 2023 vystavena nepřátelskému pracovnímu prostředí. Další podrobnosti najdete na Instagramu Express FM.
2: Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. růžovysalon.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Music. First. Express FM.

0: FM.
1: Hezky se vyspinkejte moje děti, aby vás blechy neštípaly celou noc. I když jsem ty noční můry ještě nechyt, přechytračil jsem je tím, že jsem dal síťku na okno. Strašidelný zvuky ze spod střechy, to je jenom kuna, která se šla schovat, protože nechtěla namoknout. Nebojte se, zalezte pod deky, nechte si zdát sny, kterých se můžete dotknout. Někdo zrovna teď nemůže usnout, budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně ustlal, až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal, někdo umřel a někdo život dostal, někde pilot přistál a někde vletěl do skal. Až budete spát, někde zazní rozkaz, děti, který měli sny, se budou

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Alanis Morissette obvinuje svoji bývalou tour manažerku z vydírání s cílem falešně ji obvinit z držení a obchodování s drogami na letišti, pokud ji nevezme nazpátek do funkce na základě 15-leté smlouvy. O co šlo? Karen Urinovová byla vloni zadržena na britském letišti, když cestovala s Alanis Morissette na koncert do Španělska, s tím, že jí britské úřady zatkli a zabavili tašku s marihuánou a xylazinem. Během výslechu Urinovová celníkům řekla, že taška a její obsah, včetně podezřelých drog, patří jí.

Dokonce také ukázala izraelskou licenci na léčebné konopí a byla propuštěna. Následně ale chtěla, aby Alanis vlastnictví tašky a drog vzala na sebe. Newyorský noční klub Basement zakazuje chytré brýle v rámci přísné nové politiky zákazu nahrávání uvnitř. Odkazuje se na závazek chránit anonymitu a bezpečnost své taneční komunity. Federální soudce v úterý zamítl žalobu podané stylistkou, která uvedla, že byla během turné Lizzo v roce 2023 vystavena nepřátelskému pracovnímu prostředí. Další podrobnosti najdete na Instagramu Express FM.